0: celofánu dělají?
1: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 6 hodin, krátké zprávy a David Račák. Opozici se ani na druhý pokus nepodařilo ve sněmovně svrhnout vládu premiéra Andreje Babiše. Proti vyslovení nedůvěry vládě hlasovali podle očekávání přítomní poslanci všech tří koaličních stran. Návrh podpořili zákonodárci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09. Španělsko zakázalo řízení elektronických koloběžek a dalších podobných prostředků lidem mladším 15 let. Platit začala novela silničního zákona, která s tím počítá. Lidé používající koloběžky budou mít nově i povinnost nosit přilbu a v noci při snížení viditelnosti také reflexní vestu. No a na kongresu Mezinárodní hokejové federace IIHF na Tenerife se dnes bude volit nový šéf světového hokeje. Mezi 9 kandidáty na post prezidenta je i bývalý úspěšný český brankář a současný viceprezident federace Petr Bříza. Spolu s Němcem Reinlem by měl být favoritem. A jdeme do regionu.
3: Příští zastávka Knižní. Už dnes se zastávka nádraží Holešovice ve směru na Orteňák stane prostorem pro literární program, autorská čtení nebo také hudební vystoupení. Od 10. do 18. hodiny tady představí i nový bibliobus Matilda. A zastávka nabídne i aktivity spojené se světem knih a čtením. Akce se koná v rámci probíhajícího týdne knihoven. Ráno může být oblačné, 10 stupňů, na okrajích města chladněji. Většinou oblačno, polojasno i v průběhu dne přechodně zatažená obloha. Teploty kolem 20 stupňů. Z Prahy Lucia Daňková.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Začíná snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Snídaně šampionů.
2: A je pátek.
3: Co ti je? Krásné ráno.
2: Já jsem se zase zapomněl rozkokrhat. Tak krásné ráno, je páteček, 6:02, s vámi snídaně šampionů. A taky písničky, tak začínáme Miley Cyrus
3: and tě, ty of the world.
2: Pardon, no tak jdeme na to, no, hezké ráno.
0: Hit

0: Miley Cyrus, End of the World na Hit Rádiu 6.06. Já bych zopakoval ceremoniál, když to na poprvé nevyšlo. Takže my vám přejeme krásné páteční ráno. Konečně páteček. To je paráda, co?
1: Já jsem teda dneska víc než kdy jindy ráda, že už jsme blíž tomu víkendu.
0: No ale jestli vzpomínáte, my jsme se tady dva dny po sobě stěžovali, že jsme se moc nevyspali, Jasmin na včerejšek vůbec. A já vlastně, když o tom přemýšlím, tak já si musím postěžovat i dneska. Já jsem se přespal zase, člověče.
1: Ježiš, to je furt nějaký problém.
0: Protože buď to je málo, anebo to je hodně.
1: Tak hodně já neznám.
0: A kde je ten zlatý střed, no, tak to nic. Nicméně víkend před námi už teda nebude prodloužený, jako byl tenhle poslední, ale myslím si, že po tom týdnu se zasloužíme. Tak by nás zajímalo, co chystáte, co chystá Jasmin, co bude u Jasmínu na programu.
1: Jasmínu. Zítra se budu podle mě dospávat jako z celého tohohle týdne, ale v neděli máme rodinnou oslavu, moje neteř slaví rok, taky můj nevlastní táta slaví narozeniny, takže to bude takový hezký.
0: To máte v neděli?
1: Ano.
0: No, tak to bude hezká v pondělí.
1: Ne, tak to není žádná
0: to bude krása,
1: picí kalba, to
0: bude
1: vůbec.
0: Krása.
1: Co ty?
0: Počkej, picí kalba, takže říkáš neteře, ty je rok a strejdy?
1: Nevlastní táta.
0: Nevlastní táta. No tak u táty, u nevlastního táty to budou rychlý špunty a u neteře to bude normálně prostě šáňo, že jo, to opravdu ví. Já budu na svatbě, klasika. No tak zajímalo by nás, co plánujete vy, protože za malou chvíli startuje minuta šampionů, tak nám napište, jak se jmenujete, odkud jste a jaké jsou ty vaše plány na víkend. Stačí nějak ve zkratce, budeme se těšit, napište nám to na 777 937 777. Teď Lenny Kravitz na Hit Rádiu, hezké ráno.

0: Určitě i vy se těšíte, až odletíte z práce, směr víkend. Tohle je Lenny Kravitz, Fly Away. Na Hit Rádiu, 6 hodin, 11 minut. Začíná minuta šampionů, ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a taky, jaké jsou vaše plány na víkend. Tak minuta startuje teď.
1: Katka Bystřice, hory s úžasnou partou a taky trénink majoretek s dcerou.
0: Vlaďka Praha, dneska směr Katovice, zítra Krakov, Polsko.
1: Petr z Opavy uvažuje, že to asi proleží anebo bude relaxovat a ladit naší stanici.
0: Jitka Litoměřice, odlet na Bali s přítelem.
1: Tomáš Plzeň bude vozit lidi v tramvaji, protože prý někdo to dělat musí a zdraví celé Hit Rádio.
0: Taky zdravíme Kača Osoblažsko, setkání mineralogie.
1: Renáta Bukovsko jede na koncert Arakain a Dimitri.
0: Tak jsme rádi, že posloucháš nás. Market Cap, stěhování do rodinného baráčku našich snů.
1: Martina Most, večer jeden na 30 let lunetiků, pustý.
0: Martina Havířov, zítra jsem v práci a v neděli se chystá na hory na houby.
1: Dobré ráno, my dneska máme přespávačku ve školce s dětmi, takže zítřejší den bude také náročný. Zdravíme všechny, mateřská školka Paleček Šenov u Nového Jičína, píše Kristýna.
0: Přespávačka ve školce.
1: A to já jsem nikdy neměla a na základce nám říkali, že bychom něco takového mohli udělat, že jiný základky to dělali a nám to neudělali.
0: Pro mě, když se řekne kombinace slov spaní a školka, tak já si vždycky vybavím sebe, když mi čouhaly nohy z těch malých postýlek, protože já jsem byl už ve školce docela čahoun a mě furt koukaly nohy, jo? Takže to je moje vzpomínka, nicméně teda pokud se někdo chystáte na nějakou přespávačku a nejenom ve školce, ale třeba u kámoši, ježiš, vzpomínáte na svoji první přespávačku, když jsme byli velký, pak jsme se otevřeli třeba rychlý špunty a dělali jsme, že jsme dospělí, pane bože. Takhle, ať chystáte víkend jakýkoliv, tak si to hlavně užijte, nicméně je teprve pátek ráno, budeme rádi, když si to páteční ráno dáte s námi. Alex Warren, Fever Dream, další songy tady na Hit Rádiu. Hezký ránko.

0: Čtvrt na sedm, pár minut k tomu, tohle je páteční hit rádio Snídaně šampionu Lady Gaga, Bradley Cooper. Prosím pěkně, máme za sebou největší protidrogový zásah v Česku. Policie naplnila zabavenými věcmi 36 kamionů.
1: 36 kamionů?
0: Což je sakra hodně. Když si představíte kamion a vy nás si budete to 36, tak to je opravdu
1: máte
0: jako...
1: Máte 36 kamionů.
0: Máte 36 kamionů. Takhle, produkty, suroviny a vybavení k výrobě syntetických kanabinoidů v lidský řeči zabavily nejvíc holení v historii.
1: Ty bláho, to už jako není zásobička na víkend. To je tak, kdyby
0: pane
1: ten víkend trval 20 let.
0: Pane prostě. Bože. Hele, tam už chvíli nevěrnostní program teda do toho, jo. Ale já si říkám, co s tím teďka se bude dít jako to s takovým nákladem. Já bych to, mám nápad, abych to odvez do někam do středu republiky. Někam na Vysočinu, udělal z toho obrovskou hromadu a zapálil. Aspoň by nám na chvíli třeba přestali vadit ty ceny pohonných hmot. To by byl vysmátej víkend. Anastasia, Left Outside Alone, další skvělá muzika za malou chvíli tady na Hit Radio, taky Eva Farna a Mirai, tak krásné ráno šampioni.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland. Turn the lights on, baby.

0: když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného.
1: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
0: Vážně?
1: Já mám Lelosy na sobě celý den.
0: Lelosy, too comfortable to take off.
2: Rich Nico Vošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nico Vošrot. www.vašesběrna.cz
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. V Praze se ranní provoz zatím rozjíždí bez větších mimořádností. Počítejte ale s postupným houstnutím dopravy na hlavních tazích do centra. Především na jižní spojce na Štěrboholské a na příjezdu po D1. Bez větších komplikací zatím zůstává i Pražský okruh.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio City.

0: Eva Farná, Miraj. Takhle vám hraje páteční Hitrádio, snídaní šampionů, krásné ráno. David Račák pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Je 6:30, hezké ráno, Američanka Krista Pájková, která skončila v nemocnici po nezdařené popravě smrtící injekcí, je v kritickém stavu. Oznámili to její právní zástupci. Lékaři jí poskytují péči k záchraně života a přesnější prognóza ohledně jejího zdravotního stavu zatím není možná. Prezident Spojených států Donald Trump, který vede válku proti Íránu, letos Nobelovu cenu za mír nezíská. I tak ale výbor, který laureáta vybere, jeho vliv podle expertů pocítí, napsala to agentura Reuters. No a atletický meeting Zlatá tretra Ostrava se příští rok bude konat o týden později, než bylo v plánu. Organizátoři museli 66. ročník posunout na úterý 29. června kvůli změně termínu mistrovství Evropy atletických družstev v rámci evropských her v Istanbulu.
0: Tak Davidovi děkujeme za rychlý zprávy, no a my jdeme na parádní srdcovku, na kterou se těším už od rána. Je to song z dob, kdy 5-minutové písničky byly standardem, jo? Je to jedna z největších tanečních jmen osmdesátek a ve skutečnosti je to song o klukovi, kterýmu v katolické škole namluvili, že skoro všechno, co ho baví, je hřích. Takže si říkám, Jasmin, že máme jako velkou odvahu to pustit ve státě, kde je čtvrtina věřících. Pet Shop Boys, It's a Sin na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: ale miluju. Pokud taky patříte mezi ty, kdo si řekl, sakra, tohle jsem dlouho neslyšel, tak jsme v tom úplně stejně. Maroon 5, This Love, 6 hodin 40 minut na Hit Radio. Hezké páteční ránko, šampioni.
1: Za chvíli, anebo možná někdo už teďka z dětí, jedou do školy a právě do školy se chci teďka podívat a konkrétně na hudebku, protože by mě zajímalo, jestli se u vás ve škole zpívá nebo zpívalo. A nejenom o hudebce, ale třeba nějaký soutěže nebo akce.
0: Jakože mám zazpomínat já, jestli jsem zpíval,
1: no,
0: tak jo.
1: Ty?
0: No, já jsem rád zpíval ve škole. Já jsem se vždycky předváděl před třídou, víš. Takhle, to, že ten zpěv je nic moc, tak to je věc druhá, ale rád jsem zpíval. Co ty pravděpodobně asi teda taky, když zpíváš teďka?
1: Taky, a my jsme tam měli různý akce právě, a třeba jsme zpívali koledy před školou, před Vánocema a tak. Nicméně, proč o tom mluvím? Lidl teďka spojil síly s Bobem a Bobkem a taky Karol z projektu Karol a Kvído. A rozjíždí právě pěveckou soutěž pro školy a pro školky z celé republiky. Stačí jenom natočit celou třídu, jak zpíváte, můžete tam dát soutěžní song, který se jmenuje Jsme kuchaři, nebo nějaký svůj oblíbený hit, klidně něco vlastního. No a video nebo audio pak poslat do 31. října na bobabobek@lidl.cz.
0: A teďka rodičové a děti, ta nejlepší část, jo, vyberou 14 výherců a za nimi přijedou Bob, Bobek a Karol přímo do školy. Co vás čeká? Tak ta rozcvička samozřejmě, hry, soutěže, workshop, taky nějaká super sváča. Takže jednou může být, jako si myslím, důvod se do té školy vlastně těšit. Tak kdyby vás k tomu zajímalo víc, tak všechny detaily, podrobnosti najdete na lidl.cz/škola/volá. Takže, co udělat? Sehnat třídu, rozespívat a natočit.
2: U děti, tady Karol, zapojte se do 31. října do soutěže s Lidlem a vyhrajte s vaší třídou dopoledne plné zábavy se mnou, Bobem a Bobkem. Více na lidl.cz/škola/volá.
3: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdalis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.

0: aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
3: V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
2: Sportka od Olvinu.
4: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pražská ranní špička pomalu začíná nabírat na síle. Zdržení čekejte hlavně na příjezdech do centra a postupně také na jižní spojce Štěrboholské a na Barandovském mostě. Hustší provoz se dá čekat i na D1 směrem do Prahy. V centru pak počítejte s běžným ranním zpomalením.
5: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
6: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Život je krásný, navíc když je páteček, že jo, tohle je Krištof 6.54, dáváte si Hit Radio, hezké ráno. Koupil panství v Itálii a produkuje vlastní víno i med. Gordon Matthew Thomas Sumner slaví 75. Je to Sting, dámy a pánové.
1: Oh.
0: Je to Sting, pro mě teda osobně jeden z nejoblíbenějších zpěváků, samozřejmě nejenom jeho solovky, ale taky songy od skupiny Police, kde byl právě frontmanem. 17 cen Grammy, je to naprostej bůh, teda za mě, miluje Českou republiku, naposledy možná jste byli, se stavil na festivalu Metronom Prague. Hmm. A my tady s Jasmin, my jsme se o tom bavili a my nevíme. My nevíme, co vybrat, protože on ty písničky má všechny dobrý, jo. Třeba Desert Rose. My opravdu nevíme, co pustit na oslavu těch jeho 75, jo. Nebo třeba Fields of Gold. Taky dokonalý.
1: Taky dobrý. Pak tady máme Shape of My Heart. To taky miluju.
0: To jsi říkala, že by si zdala ty, co?
1: No jo.
0: Já jsem za Desert Rose teda zatím, jo. A nebo pak má ještě tohle, Englishman in New York samozřejmě. No a protože my se nemůžeme dohodnout, tak nám pojďte zavolat na 800 937 937 a kdo se dovolá jako první, bude mít možnost výběru tady z těch 4 songů, protože tak. My bychom se tady poštěkali a to prostě v pátek ráno nechceme, jo?
1: Jako máte možnost výběru, ale Shape of My Heart je za mě nejlepší výběr.
0: Jako možnost výběru dobrá, ale Desert Rose, ale jako dobrý, jo, teda. Snídaně šampionů, dobré ráno, kdo tam?
2: Dobré ráno, tady Alena.
1: Ahoj, Alena.
0: Ahoj, Alenko, tak co ty a Sting?
2: Já ho mám ráda, jako je to úplně teda jiná věková kategorie, ale já ho mám ráda, má krásné písničky.
0: No tak schválně, my jsme tady dávali na výběr Desert Rose, Fields of Gold, Shape of My Heart nebo Englishman in New York, to, co hraje teďka, tak co bys chtěla?
2: Já mám ráda to Shape of My Heart.
0: Ale takhle, já nemůžu být samozřejmě smutný, protože všechny ty songy jsou jako dokonalý, jo. Tak,
2: výběr je opravdu těžký, no.
0: Tak Alenko, ještě nám řekni, kam frčíš, do práce?
2: Do práce, no.
0: Do práce, no tak šťastnou cestu a Shape of My Heart, hele, už to tam hraje, už to tam jede.
1: Děkujeme
0: za výběr, Alenko, šťastnou cestu a hezký pátek.
2: Ahoj.
0: Člověče, na tebe jsou tak hodný ty naše posluchači,
1: Jasmin. Ne, prostě mám vkus dobrý, oni taky, ne, tak to je...
0: Je to super,
1: kráně.
0: Je to skvělý. Takhle bylo úplně jedno, co vyberete, ale tohle je... No, 4 minuty 27 kvalitní muziky, Sting na Hit Radio, hezký ráno.

0: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdalis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 7 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ministerstvo financí dnes stanoví maximální prodejní ceny pohonných hmot na víkend a na pondělí. Dnes mohou čerpací stanice prodávat naftu na nejvýš za 48 korun a 58 haléřů za litr, benzín maximálně za 45 korun a 92 haléřů za litr. Proti čtvrtku, kdy začala cenová regulace platit, se cenové stropy snížily. Pokud byl Irán zapojený do středečního incidentu v letadle společnosti Fly Dubai, které se jeden z pilotů snažil zničit, čeká ho velmi tvrdý trest. Řekl to prezident Trump. Vyšetřovatelé se snaží zjistit, proč druhý pilot během letu z Dubaje do Tel Avivu pobodal kapitána letounu. No a tenista Jakub Menčík v prvním kole v Pekingu porazil 6-4, 7-6 Alexandra Bublika z Kazachstánu. Úvodní zápas dvouhry zvládla i deblová světová jednička Kateřina Siniaková, která v prvním zápase se od triumfu ve čtyřhře na US Open porazila polskou tenistku Magdu Linetovou 2-0 na sety. A teď pohled do našeho regionu.
3: Oprava Millerovy vily ve Střešovicích je dokončena. Prohlídkové trasy nově zavedou návštěvníky také do míst, kam se dříve nesmělo. Pokoj pro hosty, apartmán pro služky, sklep nebo vinotéka. Muzeum Praha toto unikátní funkcionalistickou vilu uzavřelo loni v únoru, a to kvůli rekonstrukci střešních teras a interiérů. Obnoveny jsou také dřevěné podlahy a výmalby a vyčištěné textilní vybavení. Ráno většinou oblačné, teploty kolem desítky a více mraků čekáme také v průběhu dnešního dne. Teploty budou mírnější kolem 20 a vítr pouze slabý. Z Prahy Lucia Daňková,

0: prodáváš jen tak,
1: jsme tady pro tebe.
0: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Hezké ránečko.
3: Krásnej pátek konečně. Snídaně šampionů.
2: Myslíme, že i vy z toho máte radost, že jsme se přiblížili k dalšímu víkendu a radost vám udělá i další parádní muzika. David Guetta, Sia, She Wolf. Tím začíná další hodina, tak hezké ráno.
0: Hit Radio City.

0: David Guetta a Sia na Hit Rádiu. Osm minut po sedmé.
1: Jestli máte pocit, že máte špatný vztahy s vašima sousedama, protože vám občas třeba vrtají, nevím, v neděli ráno, tak buďte rádi, jste na tom ještě v pohodě podle nás, protože v Británii jeden soused vyřešil takový dlouholetý spor tak, že ukradl traktor s balíkovačem, ujel s ním 14 kilometrů a napálil to sousedovi přímo do baráku. A ne jako, že trošičku do plotu nebo něco takového, ale normálně on projel zdí až do baráku a ten dům poškodil takovým způsobem, že se musí prakticky stavět znovu. Dokonce teda tam zbořil jako nebo znesvětil hrob otce toho souseda. Hmm. Fakt jako špatná věc.
0: Ty jsi říkala, že jel 14 kilometrů, tak to bylo teda výlet tak na dva dny. Nicméně, já když o tom přemýšlím, tak za mě je největší prča na tom to, že na tom traktoru bude větší škoda než na tom baráku, ale ten traktor zase nebyl jeho, že jo?
1: To je fakt,
0: protože víš, kolik stojí takový traktor?
1: No hodně
0: peněz stojí traktor. Tak by nás zajímalo, jaký největší sousedský konflikt jste zažili vy, případně co prožíváte. U Jasmínu u vás něco?
1: Tyjo, u mě konkrétně ne, já jsem taková, že se snažím vyvarovat vůbec jako styku se sousedama, jo? Já moc s těma lidma nemluvím s těma lidma a tak. Kdybych žila na vesnici nebo v baráčku, tak si myslím, že jo, ale takhle jako v těch domech ani ne.
0: Člověče, my řešíme takový nebo problém. No, jako on to nejde úplně vyřešit, protože pod náma bydlí paní, která si chodí na balkon dát jednu cigaretku. A on tam chodí docela často a samozřejmě ty chceš vytrat a ono to tak jde dovnitř, jo. No tak máme prostě teďka na tým obyvákem elektronický bicí. No, ne, že bychom to chtěli jako nějak vracet, ale moje říká, ale až ona přestane, tak to přestaneme hrát, jo. Takže je to tam takové lehké jako napětí.
1: Je fakt, že já si tady celou dobu, co ráno vysíláme, stěžuju, že pravidelně ve 3 hodiny se tam pere. Mm-hmm. A já od té doby mnohem hlasitěji zpívám a hraju na nástroje, no, aby jako se neřeklo.
0: No, ale počkej, já jenom to chci vysvětlit pro vás, že v tom třeba trošku nevyznáte, tak oni jsou elektronický bicí a klasický bicí. No, a ty elektronický nedělají takovej kravál, takže jakoby my přidáváme, jo? Pokud to jako neustane, což jako neustane samozřejmě, tak dáme ty opravdický.
1: Tak jaký spory řešíte u vás vy? Číslo k nám 777-937-777 a co jste si napáchali?
0: Tak když nám to nahrajete na WhatsApp jako hlasovku, bude to prýma, samozřejmě budeme rádi i za SMSky. A teď můžete být rádi za další hity. Jeleni všude zdejší, to vás zabaví v 7 hodin 11 minut. Hezké ráno, Hit Rádio.
2: Nocí město září, píseň zpívá douší, jaký nosí jméno, nikdo z nás už netuší.

0: 19.08, dvě minuty k tomu, tohle je Avril a taky páteční Hit Radio. Dva sousedi se roky nesnášeli, tak jeden ukradl traktor, jel s ním 14 kiláků a napálil to do domu rivala. To je příběh z Británie, no a chtěli jsme vaše zážitky se sousedy, protože je nám úplně jasný, že jste zážitků plní.
1: Máme tady na začátek takovou milou, hezkou zprávu od Lenky.
0: Pojďme na to, pouštím. Někde? Tak, máme to tady.
2: Takže když to shrnu, tak 18 stupně asi tak jako moc, protože...
1: Ty jo, dobrý, Míšo.
2: Teďka vlastně jak byli... bylo.
1: Tak já možná začnu nějakou
0: už to
1: zprávou,
0: mám, já jsem,
1: ne?
0: Pardon.
2: Krásné, dobré ráno. My se sousedíma máme vztahy úplně skvělý. Navzájem si pomáháme, chodíme grilovat společně na kafe. Prostě sousedka třeba vidí, že přijedu z práce, tak akorát volá přijít na kafe, takže si dáme rychlý kafe, spolu probereme, čím nás ty chlapy zrovna štvou. Zvířátka si hlídáme navzájem, ale nebylo tomu vždycky tak. Museli jsme se k tomu prostě dopracovat, že jo? Dospět, jak my říkáme. Takže my si sousedíme vztahy v pohodě.
0: Tak, to byla ta milá hlasovka na začátek. Pojďme na ty ostatní zprávy. Ahoj, my bydlíme v paneláku a pod náma je baba, ta kouří skoro furt, ale ona nemůže prostě kouřit někde před panelákem, ale na balkoně, takže my nemůžeme ani vyprat.
1: Ale to je fakt s tímhle, no to je nepříjemný, když se fakt nedá ani prát.
0: To je fakt, to je hodně nepříjemný, známe. Taky tady je hlasovka od Šárky, pouštím teď.
3: Ahoj, ahoj, tak my jsme měli sousedku, která nás měla tak strašně ráda, že na nás volala každou chvilku policii, že děláme bordel a že rušíme noční klid, bylo třeba 8 hodin večer, takže to nebylo uznané. No ale jednou jsem přišel ke svému autu a ona mě rozbila okno na autě u řidiče. Takže takové spory byly krásné, ale nikdy se jí to nedalo prokázat. Ahoj, ahoj, mějte se.
0: To je dobrý mít takový prýma sousedy. Taky tady je zpráva, hlasovka od Jarky. Jarko, pojď.
4: Ahojky moje milé rádio, tak my řešíme se sousedy spor takový, že jim strašně moc štěká pejsek, ale jako vím, že je to pes a že kdyby uměl mluvit, tak mluví, ale problém je v tom, že ten pejsek štěká už od nějakých 5 hodin od rána až někdy prostě opravdu do 4 hodin do odpoledne. Ve chvíli, kdy jste po odpolední a potřebujete se vyspat, protože jdete na další odpolední, tak je to dost nepříjemný. No ale bohužel já se ani ozvat nemůžu, protože a poněvadž my máme doma papouška, máme Žaka. A Žako, když se rozhodne být hlasitý, tak ho vůbec nic neutiší. Takže vlastně si nemám na co stěžovat.
0: Mě by zajímalo, kdo si pořídil toho živočicha jako první, víš? Jo, že tam byl teda ten hlasitý pes, tak si řekl, a my si najust pořídíme papouška. Ještě bych ho naučil mluvit a mohl by těm sousedům něco vzkázat třeba.
1: Já znám jedny lidi, oni mají mají dva psy, mají malý prasátko takový to čajový a ještě mají Aru papouška, jo. A to musí být teda úžasný sousedi. A dokonce ten Ara se naučil volat na ty psy, jako ta rodina, i mění ty hlasy a volá na ty psy a oni tam jak dementi potom běhají za tím papouškem a myslí si, že je volá páníček.
0: To je super tip. Tak děkujeme za všechny vaše hlasovky, za všechny vaše zprávy a přejeme vám ty nejlepší sousedy, alespoň ať na následující víkend vám dají klid. Pojďme na hity. Shakira, Zoo, 7 hodin, 20 minut. Hezké ráno z Hit Radia.

0: Shakirazu 7.23 na Hit Radio. Hezké ránečko, šampioni. Bavili jsme se tady o tom, jaké máte vztahy se sousedy. Ještě tady je jedna zpráva. Píše Jirka, sousedi OK, ale zajímalo by mě, dobré ráno, jak to vypadlo s Jasmin Vysavačem. Tak Jasmin, připomeň, co jsme tady včera řešili.
1: Včera jsme tady řešili to, že mě se někam ztratil, odjel, nevím, co se děje. Robotický vysavač. A já jsem vyprávila o tom, že často se z toho doku někam ztratí, uvízne někde pod postelí a tak, ale opravdu není nikde. Všechno jsem prohledala, vysavač není. A včera, když jsem tady o tom mluvila, tak samozřejmě jsem pak přišla domů, hledala jsem znovu, stále k nenalezení.
0: Mi řekněte, jak se ti může prostě ztratit robotický vysavač.
1: No to mi řekněte vy, já to
0: protože
1: taky
0: protože ten náš, když se někde zasekne, tak během vteřiny hnedka prosí, ať ho dojdeme vyprostit. Jo? Ale spíš řekni takhle, možná bychom se to mohli rozebrat. Jasmin, jak jste se k němu chovali? Ne, řekni.
1: Radši odjel, no.
0: Jaký má jméno?
1: Jméno mám, je to Volí, podle toho animáku.
0: Volí.
1: Volí.
0: Tak to bych odjel taky. Nevím, proč mu nemůžu dát domáť český jméno, třeba Petr, nebo nevím, prostě Volí.
1: Tak Karla jsme měli, no, ale... Tak...
0: No a to byl v pohodě, ten neutíkal z baráku, že jo?
1: Ne!
0: Za chvíli další songy, hezké ráno, zítra jde. A Vinči, hej, brother.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz. Hit Radio.

0: Té Radko, Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
1: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.

0: that you're sorry. 'Cause I love you, I love you too much to look back.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
4: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. O nehodě jste nám dali vědět v ulici Prosecká. Srazili se tam dva osobáky a teď brzdí provoz v křižovatce. Projíždějte s opatrností. Hostne to taky tradičně na příjezdovkách do centra a taky na Pražském okruhu směrem od dálnice D7.
5: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz
6: Hit Radio City.

0: Hit Radio, snídaní šampionů 7.33, tohle je Avicii. A David Račák pro nás má další ranní update.
1: Ranní update.
2: Je 7:30, hezké ráno, umělá inteligence mění strukturu pracovního trhu na obou stranách Atlantiku. Nová studie odhaduje, že ve Spojených státech bude muset do 9 let zcela změnit obor 11 milionů lidí. Změny se týkají i Evropy, tady půjde o přeorientaci až 12 milionů zaměstnanců. Vědci vytvořili vložku do víka běžného venkovního popelnicového kontejneru. Přes den jí napájí sluneční světlo a ona rozkládá látky, které způsobují zápach z hnijících zbytků jídla. V testech fungovala déle než měsíc. To by asi ocenilo více lidí. No a pár hodin poté, co se Cristiano Ronaldo rozhodl opustit tým, portugalská fotbalová reprezentace přidělila jeho číslo dresu Rafaelu Liovi. Útočník Galatasaraye měl 7 na zádech včera v Lize národů proti Dánsku. Ronaldo už v kádru nefiguruje.
0: Co se to tam děje v tom fotbale, co Jasmin? Takhle ty střípky toho, proč Ronaldo odešel z hřiště, se pomalu začínají skládat dohromady. Vlastně pořád neřek proč, ale připadá mi to jako, že teda chce skončit. Možná s tím fotbalem úplně, protože nedávno skončil Messi, to si pamatujeme, to víme. A teďka vlastně jako Ronaldo, ale podle mě to je takový to, hele Ronaldo, když Messi skočí z okna, tak ty taky skočíš. A Ronaldo, ano. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka. Dneska naposledy soutěžíte o voucher v hodnotě 5000 korun do Citizen.
3: To je oblečení do takzvaný městský džungle, který jako odolá všemu. Takže pokud máte zájem, byste chci soutěžit na 777-937-777.
0: A oblečení do džungle může být vaše. Teď bude vaše další muzika Clean Bandit, Demi Lovato, Solo na Hit Radio. Hezké ráno.

0: teď taky rychlá pětka.
1: Rychlá pětka.
0: Poslední den soutěže o voucher v hodnotě 5000 korun do Citizen. S námi ve vysílání už je Filip. Fílo, hezké ráno.
2: Dobrý den.
3: Ahoj, Fílo.
0: Dobrý den. Fílo, koukal jsem, že cvičíš. Tady na mě na WhatsAppu kouká profilová fotka, jak si do půl těla.
2: Jo, jo.
3: Počkej, tak já se jdu podívat.
0: Ta počkej, tak jasně to chce vidět taky. Tak chviličku vydržte. Tak to je ono. Hele, to je Filip.
3: Dobrý, Fílo.
0: No, tak prej dobrý. Tak prej už, hele, tak prej vyhráváš.
2: To je skvělý.
0: To je skvělý. Tak Filipe, jaký máš ráno, ještě než se vrhneme do té soutěže? Co?
2: No, ráno sice špatný, ale teď už se začínám dohánět. Jsem zaspal totiž.
0: Jo, takhle, to takhle. Hele, je páteček, ono se to nezblázní. Tak pojďme soutěžit.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
3: Vyjmenuj 3 věci, které se dají koupit v pekárně.
2: Chleba, houska a rohlík.
0: Mm-hmm. Jasně.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Fílo, budeš vědět, jak se jmenuje nejvyšší hora Česka?
2: Pěška.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
3: Víš, jakou barvu mívala bývalá papírová 50 koruna?
2: Zelenou.
3: To je stovečka, ale ještě dáme ti jednu šanci na opravu.
2: Fialovou.
3: Můžeme to uznat, je to na té paletě.
0: Červenou, růžovou, fialová, to dáme, to dáme. My jsme si říkali, jestli to dáváte nebo ne, protože to je taková otázka pro dinosaury, což si myslím, že ty nejsi, že to spíš já.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Kdo naspíval hit Lady Carnival?
2: Lady Gaga?
0: Je to český Pardon. Interpret, je to český interpret.
3: A ještě neodpovídej. Naspíval třeba Máju.
0: Takhle mi ti to chcem dát, Fílo, tak pojď.
2: Jo, Karel Gott.
3: No jasně, no, ale Lady Gaga taky dobrá.
0: Je, ty nás zabiju, posluchači. No tak pojďme na pátou, poslední otázku.
3: Jakým jedním slovem nazýváme dohromady sobotu a neděli?
2: Víkend.
0: Filipe! Všechny zprávy, co přijdou u našich posluchačů, tě přepošlu do WhatsAppu, jo? Můžeš jim odpovědět. je to tvoje, hele, zvládli jsme to nějak, dali jsme to. Voucher v hodnotě 5000 korun na nákup oblečení do Citizen, je to tvoje, Filipe. Tak my ti gratulujeme, ať všechno stihneš a užij si víkend.
2: Vy taky, děkuju.
3: Měj
0: čau,
3: se krásně,
0: my jdeme řídit ty zprávy. Čau, čau, ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Tohle je slza, lhůta záruční, 7:45, krásné ránko zítrády. A přišla nám parádní zpráva. Posluchačka píše, Lady Gaga, no to jsem umřela, vyprskla jsem asi víc než Jasmin, tak pojďme si to, pojďme si ten legendární okamžik připomenout. Pouštím.
1: Dvě vteřiny na odpověď.
0: Kdo naspíval hit Lady Carnival?
2: Lady Gaga?
0: Je to český interpret, je to český interpret. Dokonalý.
3: Před chviličkou rychlá pětka, Fíla si zasoutěžil, ale zvlád to nakonec.
0: Já jsem si to představil, aby to vypadalo, kdyby Lady Gaga zpívala Lady Carnival. Možná jí můžeme napsat na Instagramu, to je dneska moderní, že píšeš různým jako interpretům, že by to mohla zkusit přespívat. Imagine Dragons. Za malou chvíli taky... Moje nejoblíbenější Temper City Self-Aware, i vás to baví, no a přehodíme i dopravu, ať víte, jak to jezdí. Tak hezký ráno, šampioni.
1: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Páteční ranní provoz už nám houstne, hlavní tahy se ale zatím celkem drží. Zdržení čekejte hlavně na příjezdech do centra. A pozor taky na Nuselský most směrem k Legerově, kde je kvůli pracím zavřený střední jízdní pruh. Zpomaluje to taky v centru a na jižní spojce.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: to čím dál víc. Temper City Self-Aware na Hit Radio v 7.55. Dobré ráno. Není 1. apríl. Věc, kterou vám řekneme, ta se opravdu děje, dámy a pánové.
1: Do Česka dorazil fotbal budoucnosti, kdy hráči sedí a běhají za ně drony, jo? Což je dobrá zpráva pro všechny, co u fotbalu nesnášejí běhání, protože tady se prostě sedí. A Plzeň je prvním českým městem, kde mají certifikovaný dron soccer tedy.
0: No, běhá. Já jsem tady k tomu něco našel, že každý hráč pilotuje dron zavřený v ochranné kouli. Ty drony do sebe můžou narážet, brání soupeři a útočník se pak snaží proletět kruhovou bránou a vlastně je to tak trochu Focus, je to tak trochu počítačová hra, tak trochu fanfrpal, všechno dohromady. Jo. Já si říkám, že tohle je vlastně disciplína stvořená úplně pro mě. 90 minut sportu a já prostě jenom sedím a koukám.
1: To je do budoucna nic moc pro nás všechny. Podle mě budeme strašný jako tlustý koule, když se všechno nahrazuje takhle něčím. Už i ten sport.
0: Budem.
1: Jo, no.
0: Mě by zajímalo, jak třeba bude vypadat střídání, jo? Hele, dron s číslem 26 ven, dochází baterka, taky nebude žádný simulování, jo? Protože prostě ten dron při tom lehkým kontaktu nebude prostě ležet 4 minuty na zemi, že jo? Konečně fotbal, hele, to je konečně fotbal, kde když někdo padne, tak je prostě opravdu rozbitej. Pojďme na hity, Daša Austin do 8 a pak David Račák přidá další zprávy, tak hezké páteční ráno, šampioni.

0: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdalis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
1: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Je 8 hodin, krátké zprávy, Áda Vedračák. Babí léto pokračuje v Česku i s příchodem října. V Českých Budějovicích teploty ve čtvrtek vystoupaly nad 26 stupňů Celsia. Hranice letního dne byla na našem území překonána třetí den v řadě. Teplé počasí vydrží navíc ještě několik dní. Lidé mají poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro volby do Senátu, pokud v nich letos nebudou moci hlasovat v místě bydliště. Žádosti třeba doručit obecnímu nebo v případě zahraničních Čechů zastupit úřadu do 16 hodin. Osobně si mohou průkaz vyžádat ještě 7. října. No a hokejisté Sparty porazili v předehrávaném utkání 7. kola extraligy České Budějovice 4-2 a na třetí pokus poprvé vyhráli v domácím prostředí. Motor zdolali v O2 aréně po 11. v řadě. Gólem a asistencí se na výhře podílel kapitán Filip Chlapík. A jdeme se podívat do našeho regionu.
3: Příští zastávka Knižní. Už dnes se zastávka nádraží Holešovice ve směru na Orteňák stane prostorem pro literární program, autorská čtení nebo také hudební vystoupení. Od 10. do 18. hodiny tady představí i nový bibliobus Matilda. A zastávka nabídne i aktivity spojené se světem knih a čtením. Akce se koná v rámci probíhajícího týdne knihoven. Ráno může být oblačné, 10 stupňů, na okrajích města chladněji. Většinou oblačno, polojasno i v průběhu dne přechodně zatažená obloha. Teploty kolem 20 stupňů. Z Prahy Lucia Daňková.
0: Máš chuť.

0: dokázal jsi to jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Ano, je to tak, snídáte s námi.
2: A krásný pátek vám přejem.
0: Snídaní šampionů.
1: Jsme moc rádi, že je začátek pátečního dne. Startujete s náma. Ed Sheeran, Overpass Graffiti, tím pokračuje další muzika. Tak jdeme na to, hezké ráno.
0: Hit

0: U nás je to hodně zajímavý, no. Počkej, on někdo volá?
1: Ne. Ne,
0: dobrý,
1: ne.
0: Jsem se lekla. Jako u nás je to hodně zajímavý a myslím si, že popelnice, to je fakt téma na jako dlouhodobý rozebírání.
2: Tak schválně. Dobré ráno, kdo z Vodňan se nám dovolal?
3: No, nejsem z Vodňan, ale přesně tenhle ten systém jsme u nás měli.
2: Aha.
3: A víš, jak to fungovalo?
2: No, slušně, slušně, když tak, jo.
3: Lidi začali vozit odpad do lesa, protože zjistili, že podle toho, kolik oni toho odvezli, kolik jim toho navážili, tak to se zaplatilo.
2: Aha.
3: Tak ty lidi místo, by to dávali do popelnic, vozili do lesa.
2: Do prčic, no, takže jako chytrá technologie je vlastně jako dobrá na jednu stranu takhle na první pohled, ale vlastně na to druhou vůbec.
0: Znělo to dobře, dokud si nezavolal, no. Teďka už si o tom nic nemyslím.
2: Mějte se krásně, hezku ráno, ahoj, ahoj. No, tak tady to máš.
0: Tak nic moc, no.
2: Tady to máš. Tyjo, takže já si říkám, hele, kdyby byl Bavorov, co jsou Vodňany, tak mají vlastně ty popelnice očipovaný taky.

0: Čtvrt na devět, Kateřina Marie Tichá na Hit Rádiu. Ve Vodňanech mají očipovaný popelnice. Volal nám k tomu posluchač, který s tím má zkušenost, a lidi prý po zavedení začali odpad odvážet všude možně, protože se jim ty čipy nechtěly platit, tak to radši odváželi do lesa, což je hrozný. Takže to máme smartphone, smartwatch, smart home, taky smart bordel. A přišla nám dokonce ale také hlasovka od posluchačky Renáty, která s tím má jinou zkušenost.
1: Zdravím do rádia, já jenom reaguju na očipování popelnic, tady je posluchačka Renáta, krásně to funguje právě ve Vyšším Brodě, kde docílili toho, že lidé začali třídit odpad. Je to o tom, ano, čím méně odpadku komunálního vyvezeme, tím méně budeme platit. Ale jde o to, že prostě ty lidi začali třídit plasty, papíry, plechovky, úplně kompletně všechno, včetně skla. Hmm. Takže za mě tohle očipování by mělo být úplně všude. A pokud jsou lidi čuníci a vozí to do lesa, tak to není o očipování popelnic, ale o lidstvu jako takovém.
0: Super názor, super názor. Tak my vás můžeme propojit s pánem a můžete spolu zajít na kavčo, probrat to. Nicméně, co čert nechtěl, počkej, já tady čtu další pecku, jo.
2: Ale.
0: Taky se to týká čipu. No. Do českých řek pustili 2100 malých jeseterů a každý z nich má čip, konkrétně do Dyje a Moravy na Břeclavsku.
2: Ryby mají čipy.
0: Tady ty prehistorické ryby, oni patří k evolučně skoro k nejstarším rybám, a ten projekt má zjistit, jestli se tenhle ohrožený druh dokáže do řek zase vrátit. Takže budeme sledovat čipy. Když si říkám, jestli používáš, že máš iPhone, že tak tam je aplikace najít můj iPhone, tak tady bude najít můj jeseter. Říkám si, čip má, teďka mu zařídit jenom občanku a datovku.
2: Budeš koukat, hele, tady pluje, přesně, pluje zrovna přesně. Bobík.
0: Hele, prehistorická ryba, moderní čip, to je prostě jeseter 2.0, pozor. Pojďme na depešáky, hezký ráno.

0: Mod, Enjoy the Silence, tohle jsou hity pro vaše lepší páteční ráno. Ladíte snídaní šampionů, za to jsme moc rádi. Za malou chvíli další parádní muzika. Rehab, In My Head, taky Kamarád a taky aktuální doprava. Hezký ránko.
1: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
2: Hit Radio.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
1: Lelosy. Too comfortable to take off.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči, dávejte si teď velký pozor na Pražském okruhu. Nehodu máme hlášenou u sjezdu z dálnice D5 na kilometru 23 směrem k letišti. Osobní auto tam narazilo do dopravního značení a teď po nehodě částečně blokuje provoz. Počítejte tam se zdržením.
5: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
6: Hit Radio City.

0: na Hit Rádiu. Je přesně 8.30 a David Račák pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Je 8:30, hezké ráno, strážníci v Boskovicích chytili uzeninového fantoma. Chtěl ukrást 4 kila salámů a masa. Do batohu vrazil vepřovou pečeni, chlazené kuře, uzenou plec, mleté maso, salám Vysočina, slovenský salám, salám Godhaj, šunkový i polosuchý salám, k tomu sýr, kávu, langoše a navrch smažený květák. Celkem za 1700 korun. Pozoruhodný výkon, muž se ke krádeži přiznal. Pád letadla společnosti Fly Dubai se 174 lidmi na palubě zastavil po pobodání pilota jeho kolegou izraelský cestující, který nikdy předtím letadlo neřídil. Instalatér Janiv Hajun v kritické chvíli zatáhl za knipl, než se řízení ujal záložní pilot. Je divákem pořadu o vyšetřování leteckých nehod. No a severokorejský vůdce Kim Jong-un váží více než 140 kilogramů. Navzdory tomu, že jeho stav se dá popsat jako extrémní obezita, zatím nevykazuje žádné viditelné zdravotní problémy. Takové je alespoň hodnocení jihokorejské tajné služby, které ve středu zaznělo v tamním parlamentu.
0: Ale on to neví, ale. Protože teď si vem, že mu tam ani nikdo nemůže prostě říct, že je tlustý.
3: Nikdo, že jo, tam si neškrtnou.
0: Mě to připomnělo ten vtip, jo. Jak se baví jihokorejec se severokorejcem a jihokorejec se ptá, hele, jak se máš, co život? A ten ze severu říká, ale kamaráde, ale nemůžu si stěžovat.

0: 8 minut po půl deváté si dáváte Hit Radio. Krásné ráno, Michal a Jasmin s vámi. Nejnebezpečnější věta na světě je... Máš minutku? Takhle, nikdo v historii lidstva tím nemyslel 60 sekund. Proč se o tom bavíme? Protože existují tři věty, které bychom v práci měli přestat používat, protože pak působíme méně sebejistě.
1: Tak to mě zajímá.
0: Tak jaké tři věty to jsou? Tak to první jsme si řekli, bude to jen minutka.
1: Protože no, nebude
0: to prostě
1: no.
0: Nebude minutka. Nebo pokud ne, nevadí. Když vám to vlastně neskutečně vadí, jo? A to je slabý slovo pro to. A nebo třetí věta, nejsem odborník, ale... No tak tímhle si ještě před svým názorem totálně jako odkouříte. Proč vás vlastně ty lidi jako nemají poslouchat, jo?
1: No jasně, jednak je tam ta důvěryhodnost, ale taky pak působíte jako ty rozumbrady, no.
0: No jasně, ta pointa je vlastně jednoduchá, že buď něco zbytečně zlehčujeme, anebo se omlouváme ještě před tím, než vůbec něco řekneme. Tak jaká největší pekla, jaké věty v práci ještě můžou zaznít? Napadá mě třeba... Klidu, nemusíš odpovídat hned.
1: Já to mám asi, a tak to je i ve vztahu, takový to, musíme si promluvit, jo.
0: Jo, anebo nic mi není. Je všechno, jakoby prostě, jo. Není ti nic? Ne, vole, je mi všechno.
1: Hodně ti všechno.
0: Je. Za mě vyhrává, máš minutku. To je prostě věta, pro kterou umře další 90 minut. A hele, za minutku, jo. Eva Farná, neříkej, co má se stát, tak minutku, vydržte. Minutku.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
3: V Superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
2: Sportka od Olvinu.

0: Pod mým deštníkem, šníkem, Rihanna, Umbrella, 8.50 na Hitrádiu, krásné ráno.
1: Určitě už jste někdy koukali na Pokémony, nebo sbírali jejich kartičky, hráli hry, nebo je aspoň prostě znáte a víte o nich, protože to byl velký fenomén.
0: No to jo, když jste měla v kartičkách Pikachu, tak to bylo na Pikachu.
1: Můj brácha ten je sbírá, doteďka je tím posedla, já to taky milovala. Co ty, Michale?
0: Miloval jsem hlavně ten seriál, že jo, Ash Ketchum a Znělka, já chtěl bych být ten nejlepší, jak někdo přede mnou, tu zkoušku musím zvládnout sám a tréninky věcma, to prostě, hele, to si půjdu pamatovat. Podle mě, až budu na smrtelný postel a někdo by se mě na to zeptal, tak já ožiju.
1: Nápodobně. Já jsem našla článek o tom, jak tenhle ten fenomén vůbec vznikl a přijde mi to teda dost zajímavý. Vlastně to vzniklo tak, že jeden malej kluk miloval brouky, jo. Jejich tvůrce jmenuje se Satoshi Tajiri. Jako dítě běhal po loukách kolem Toky a chytal tam hmyz. Možná vám už taky někdy přišlo dítě domů s kapsama plnýma brouků. No ale jak to Tokio rostlo, tak louky, rybníky postupně zmizely a s ním i ty brouci, jo. A pak přišel Game Boy a on si řekl, představil si ty dvě konzole propojený kabelem a představil si, že tím kabelem mezi nima lezou malý potvůrky a bylo zaděláno na Pokémony. A ten vývoj trval nějakých 6 let, ta firma se během toho málem položila, ale v roce 96 vyšly opravdu první Pokémoni.
0: To je zajímavý. Já teda tu historii znám trošku jinak, tohle jsem vůbec nevěděl, protože já tu historii znám tak, že Pokémoni vznikly na Moravě. No. A když se bavil otec s matkou na dvorku svého statku u Kroměříže, mámo! Hente náš mladý synek je blbej jak ta svině. Pokémon je,

0: 8.57 a snídaně šampionů končí. Jdeme se s vámi rozloučit, šampioni.
1: Děkujem za další krásný ráno s váma, další krásný týden a užijte si víkend.
0: Tenhle týden byl zkrácený, takže doufám, že i vám to uteklo. Po víkendu klasika v pondělí v 6.00 jsme tady.
2: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
0: Zvládněte pátek a užijte si víkend.
1: A odpočiňte si, v pondělí jsme tady zase.
0: Pa, pa.
3: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
4: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Kratší zdržení hlásíte v Liberecké ulici ve směru k tunelu Blanka. V Povltavské budete popojíždět směrem od Libně. Více aut jste nahlásili taky na Štěrboholské spojce směrem od Černého mostu. Na magistrále kolona ve Vilznově ulici u hlavního nádraží směrem od Florence, taky na Nuselském mostě do centra. Plná je tradičně taky Ječná ulice a zdržení čekejte i na D5 před Prahou a pak na Pražském okruhu od plzeňské dálnice k Ořechu. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
5: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.
6: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu.
3: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
4: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré dopoledne. Praha stále nemá vybraný vhodný vánoční strom pro staroměstské náměstí. Firmě Tyco dorazila zhruba 50 typů na jehličnany, ani jeden ale nesplnil parametry, které jsou pro umístění v centru metropole potřeba. Návrhy na stromy je tak možné dál posílat, a to do 15. října. Vítěze čeká finanční odměna. Hudební festival Metronome Prague po 10 letech končí. Mezi hlavní důvody patří nedostatek diváků i dlouhodobých strategických partnerů pro jeho budoucí pokračování. Na festivalu v minulosti vystoupili například Sting, Alanis Morissette nebo Iggy Pop. Vláda Andreje Babiše podle očekávání ustála hlasování o vyslovení nedůvěry. Pro svržení kabinetu ve sněmovně hlasovalo 83 přítomných opozičních poslanců. Pro pád vlády by bylo potřeba nejméně 101 hlasů. Debata o nedůvěře zabrala 3 jednací dny. Hokejisté Sparty porazili v předehrávaném utkání 7. kola extraligy České Budějovice 4-2 a na třetí pokus poprvé vyhráli v domácím prostředí. Jihočeský Motor zdolali v O2 aréně po 11. v řadě. Gólem a asistencí se na výhře podílel kapitán Filip Chlapík. Sparta se v tabulce posunula na 4. místo. Dneska bude v Praze oblačno až zataženo, večer i polojasno, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů.
3: Hit Radio City.
1: Hezké dopoledne, 2 minuty po 9. hodině s vámi Kateřina Pechová. Doufám, že máte krásný pátek, k tomu teď Anana Club.

0: Hit Radio City.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

0: ztrácím.
1: Tohle je Poetika, posloucháte Hit Radio City, hezké dopoledne. No prosím vás, to, že černá kočka přes cestu nosí smůlu, to vůbec není pověra. Ne, bacha na to. Černý kočky jsou sice krásný, ale na týhle ctí, na tomhle pořekadle něco bude, jo. Protože jedna paní teď takhle šla a právě jí přeběhlo přes cestu černý kotě. Jo, no ale paní byla zodpovědná, tak kotě vzala na služebnu strážníků a ti zjistili, že je paní hledaná, protože neplatí výživný. No to je pech, jo, a zároveň vidíte to, černý kotě přes cestu, ha, a je to, takže opatrně na kočičky. Naše songy naštěstí nosí jenom štěstí. Za chvíli Taylor Swift a právě teď Nelly a Kelly Rowland.

0: Nickelback v éteru Hit Rádia City, krásné dopoledne. A pozor, zásadní spávangelium. Ano, dámy a pánové, do práce bychom totiž neměli. Neměli chodit nikdy před 10. hodinou. Jsme údajně víc podráždění a nevýkonní. Děti, které chodí na 10. jsou dokonce i bystřejší. Já myslím, že i my dospělí bychom to zvládli. No, no, 9:30, tak nic, tak já jdu a vy asi taky, ne? Tak se mějte hezky, pojďme to dospat, no. Ne, dobře, tak dneska už to nějak zvládněme, jo, kratší pracovní týden, to se dá. Ale pojďme aspoň zvolnit do té 10. Co, malinko, dejte si kafe třeba. Můžete si zaspívat, jo? Třeba s Krištofama, už za chvilku.
1: Hit Radio.

0: 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
4: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Skupina Kryštof, éteru Hit Rádia City, krásné dopoledne. A už jste jeli novou lanovkou na Petřím? Jestli jo, tak schválně, jaký to bylo? Já se na to strašně těším, ale pokud chcete taky vyrazit teď někdy, tak možná to rozhodnutí ještě odložte, protože když tam vyrazíte teď, čekejte opravdu nátřesk. Je to neskutečné, protože první den tam bylo jenom pár nadšenců, ale od té doby je o to extrémní zájem. Každý den se vezou na 10 000 lidí, což je dokonce asi o 3 000 víc, než třeba loni v září. Jo. Neskutečný, já to teda naprosto chápu, protože vypadá to skvěle, je to zážitek. Navíc komu se chce šlapat do kopce na Petřín, že jo, moc lidem asi těžko. Ale je to neskutečné, je to samozřejmě i skvělý úspěch, skvělá reklama opět pro Prahu, že jo, prostě máme nádhernou unikátní lanovku. Tak jenom pokud chcete se svést, což věřím, že jo, tak možná bych počkala chvilku, až opadne to extrémní počáteční nadšení. Na co čekat nemusíte a ani na to nemusíte stát ve frontě. To jsou skvělí Sixpence None the Richer. Tak jdem na to.

0: Linkin Park a Lost. Posloucháte Hit Radio City. Díky posluchači, který mi nahrál hlasovku, že jsem tam měla chybu, je to pravda, prosím vás. Jezdí o 3000 lidí víc denně než ne loni, ale předloni, protože loni byla lanovka mimo provoz samozřejmě. Tak prosím vás, hele, je pátek, jo, tak pokud se vám taky někomu něco takového stane, nic si z toho nedělejte, schoďte to na pátek, prostě hlavou už jsme všichni kde ve víkendu, pokud máte teda volno samozřejmě. Ať už máte den na jedničku, nebo třeba jen na mínus, další hity k tomu ty vám náladu rozhodně zvednou. David Guetta, The Swims, taky Shaggy a Raven, nebo Sia už za chvilku.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

0: finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
4: V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
3: Sportka od Olvinu.
0: Hit Radio City.
5: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Sia dohrává v éteru Hitrády a City těsně před desátou. Za chvilkou Shakira nebo Imagine Dragons, teď jsou tu aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, se zdržením počítejte na magistrále v obou směrech, konkrétně na Nuselském mostě směr Centrum a ve Vilznově ulici u hlavního nádraží směrem na D1. Zdržení je dál taky Věčné ulici a s popojížděním počítejte i při cestě z dálnice D5 na Pražský okruh. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.

0: to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
1: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
4: Bude 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré dopoledne. Tramvajová zastávka nádraží Holešovice se dneska mění v zastávku Knižní. Do 6 večer tam na vás čeká program, který propojuje svět veřejné dopravy s knihami, literaturou a fantazií. Více už poví mluvčí Ropidu Filip Drápal.
5: Budeme jednak mít speciálně nazdobenou tramvajovou zastávku. Bude také k dispozici bibliobus městské knihovny. Bude možné si třeba odrecitovat úryvek z nějaké knihy před veřejností, což je poměrně taková zajímavá věc, lidé to mají rádi, a budou zde i třeba autoři některých publikací předčítat svá vlastní díla.
4: Akce se koná v rámci probíhajícího týdne knihoven. Dneska se má v Praze a zítra pak v Brně uskutečnit ilegální sjezd tuninkových aut. Policie to zjistila zejména ze sociálních sítí. Kvůli srazu speciálně upravených vozů připravila rozsáhlá bezpečnostní opatření, jejichž cílem je zajistit bezpečnost na silnicích a pořádek v ulicích. Při studentských blokádách a protestech ve Francii, které přerostly v násilnosti, bylo včera poškozeno několik středních škol, byla narušena veřejná doprava a napadeno několik lidí. Protestní akce se odehrávaly na 900 místech. Policie zadržela 1949 lidí, zraněno bylo 305 policistů a četníků, uvedl večer francouzský ministr vnitra. Karel Vejmelka ve svém prvním startu v nové sezóně NHL vychytal čisté konto. Český gólman kryl 15 střel při výhře hokejistů Utahu 6-0 nad Chicagem. V soutěži si připsal 9. nulu v kariéře. Nejvyšší teploty dnes kolem 20 stupňů, nad Prahou čekáme oblačnou až zataženou oblohu, večer by mělo být i polojasno.
2: Hit Radio City.
3: Krásné dopoledne, minuta po 10. hodině, za chvilku opět ve hře dva lístky do pražské zoo, teď jsou tu Black Eyed Peas.

0: Shakira a Burna Boy, posloucháte Hit Radio City a je to tu. Hrajeme o dva lístky do pražské show.
1: Dopolední kvíz Hit Radio City. Písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: Poslední kolo tento týden a opět pro vás mám jednu záhadnou, tajuplnou hádanku. Stačí na ní znát správnou odpověď a mít trochu štěstí. Píšete na 777-937-777. A takhle, jo, stačí jednoduchá odpověď. Já držím pěsti a jednoho z vás vyberu, ten vyrazí do zoo zadarmo. Zajímá mě, která skupina stojí za tímhle songem. Je tam zase zvířátko, jo? Všímáme si. Tak jo, takže, která skupina stojí za tímhle songem? Kdo by to tak mohl být? Pište, držím pěsti. A posílám další songy. Za chvíli Rose a Bruno Mars, teď už je tu ale Joan Osborne.

0: Redy Kirkena zítra mám. Posloucháte Hit Radio City. Extrémně vás chválím, jste neskutečný. V dalším kole City kvízu jsme objevovali kapelu, přišlo fakt spoustu zpráv, moc vám děkuju. Vyhrát opět bohužel může jenom jeden. Na telefonu už je tak Janča. Jani, ještě jednou ahoj, jak se máš dneska?
1: Ahoj Kačenko, no mám se skvěle.
0: Ty zníš teď tak jako nadšeně, je to jenom tím pátkem, jenom tou soutěží nebo kombinací?
1: Kombinace úplně všeho. Krásný víkend před náma a co více přát.
0: Je to hezký. Z tebe ten optimismus úplně sála. Jani, tebe už dělí od lístku do zoo jediná věc, jo. Říct správně tu kapelu do éteru. Pouštěla jsem tohle. Tak kdo to je?
1: Jsou to Eláni.
0: Jo, fakt?
1: Jo.
0: No tak jo. Jasně, že jsou to Eláni. Strašně moc gratuluju, Jani. Koho vytáhneš sebou?
1: Moje holčičky.
0: No, to je hezký. Hele, mají tam teď spoustu mláďat, lachtany, gepardy. Myslím si, že je na co se těšit.
1: No moc se těšíme, bude to bezva.
0: Jani, ještě jednou moc gratuluju, moc si to užijte, měj se krásně, ahoj.
1: Děkuju, ahoj, krásný víkend.
0: Taky, ahoj. Tak jo, lístky do zoo rozdaný, ale nebojte, opět pro vás budeme mít City Quiz příští týden a samozřejmě s další bonusovou výhrou.
2: Dopolední kvíz Hit Radio City. Hit Radio. Každý má svoji srdcovku.

vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.

0: nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když se probudíte do mlhavého rána a víte, že i tak to bude skvělý den. Takhle zní podzim s námi. Hitrádio. Zlepši si náladu.

Michal Šulta, Rehab, posloucháte Hit Radio City. 10:30, pátek. Tak vy, co jste vyhlíželi víkend jako takovým tím intenzivním zrakem, tak ano, je to tady, což je skvělá zpráva. Navíc ten týden byl kratší a tak to jako uběhlo, že jo? Možná by to nebylo od věci, ty čtyřdenní pracovní týdny, čtyřdenní víkend, co? Já myslím, že by to nebylo vůbec špatný. Je samozřejmě potřeba pátek patřičně oslavit, jo? My i dneska večer, v 6 hodin přesně, pro vás budeme mít to nejlepší z 80., 90. a milénia. A bude to velký. A když říkám velký, tak myslím třeba takhle. I want to break free. I want to break free. Znáte někoho, kdo by ten song neměl rád? I want to break free from your life. Ano, třeba Queen dorazí dneska večer. A co by to bylo za mejdan bez Michaela Jacksona, že jo? Takže ano, i ten se za námi staví. A abyste si to dokázali představit, tak teasing na dnešní večer jsou tady No Doubt a Just a Girl.

0: Alex Warren s námi na Hit Radio City. Hezké dopoledne. Jaké máte sousedské vztahy? A může se to občas totiž zvrhnout. Jo, konflikty mezi sousedy. Takhle, naprosto asi zásadní a možná nejšílenější spor teď proběhl v Anglii. Tam se dva sousedé mezi sebou nejdřív soudili, jo? Spory. Dobrý, to se ještě stává. Pak teda se jeden druhému vymočil na hrob jeho rodiny a dal to na socky. To už je samozřejmě to s zahranou a následně ten druhý ukradl traktor s lisem na balíky a prostě mu zboural dům. Jakože doslova, normálně mu doslova projel obývákem a nechal tam škodu za miliony. Strašný bizár. Dostal za to teda 7 let, tak tam může asi přemýšlet o tom, jak daleko máte ve sporech zajít. Já jenom, kdyby si náhodou váš soused pořizoval nebo koukal po traktorech, tak zbystřete. Tady žádný spory nejsou, tady jsou jenom ty nejlepší hity. Za chvilku s námi Damiano David, taky Flipside nebo Ema Drobná.
1: Hit Radio.

0: Slíbený Damiano David v éteru Hit Rádia City těsně před 11. Za chvilku Soul Asylum nebo Offenbach, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí 5 až 10 minut navíc hlásíte na Pražském okruhu ve směru od letiště v úseku mezi dálnicí D5 a Ořechem. Se zdržením dál počítejte na Nuselském mostě při cestě do centra, zdržení je dál taky Věčné ulici a na D1 čekejte kolonu směrem na Brno mezi 17. a 25. kilometrem, tady naberete kolem 15 minut. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo,
5: iPhone 17,
6: laserové projektory,
5: sluchátka Apple Beats
6: a stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
7: On air, online i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré dopoledne. Praha 9 spustila online lékařskou pohotovost zdarma. Občané městské části ji mohou využít prostřednictvím aplikace MediApp. Praktika nebo pediatra je možné kontaktovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. A to formou hovoru, chatu nebo videohovoru. Počet konzultací není omezen. Dnes máte poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro volby do Senátu, pokud v nich letos nebudete moci hlasovat v místě bydliště. Žádost je potřeba doručit obecnímu nebo v případě zahraničních Čechů zastupitelskému úřadu do 16 hodin. Čas na osobní podání žádosti na úřadě máte až do středy 7. října. Umělá inteligence stále více ovlivňuje cestování. Lidem může pomoci vybrat destinaci podle jejich času, rozpočtu nebo zájmu a naplánovat detailní program. V čem dalším může být turistům nápomocná, řekne mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová.
8: Pokud pracuje s aktuálními daty o návštěvnosti, počasí, dopravě nebo nabídce aktivit, může například nabídnout alternativu k místu, které je zrovna velmi vytížené. To může pomoci nejen turistům, ale také místním podnikatelům a celému regionu.
1: Na turnaji v Římě budou tenistky od nadcházejícího roku dostávat stejné finanční odměny jako muži. Italian Open byl poslední společnou akcí mužů kategorie Masters a žen kategorie WTA 1000, kde ještě tenisté hráli o vyšší prémie. Dneska má být v Praze skoro zataženo až zataženo, večer mraků částečně ubyde, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů.
7: Hit Radio City.
0: Hezké dopoledne, 2 minuty po 11. s vámi stále Kateřina Pechová. Přeju vám krásný pátek a další hity k tomu. Hit Radio. Ať se i vaše uši mají skvěle. Soul Asylum, Offenbach, Norma Jean Martin a teď taky Shawn Mendes a Camila Cabello.

Soul Asylum, Runaway Train, právě teď v éteru Hitrádia City a tohle je brutální zátah. Gratulace do Boskovic, prosím vás, místní strážníci teď totiž nevěřili vlastním očím a já se jim vůbec nedivím. Zadrželi takzvaného fantoma Uzenin. Zloděj Uzenin, prosím vás, oni ho chytli, jo, a on začal tahat ty věci z batohu. Byly to 4 kilogramy masných produktů, což není málo, prosím vás. On začal tahat ty věci a nějak tam narval vepřovou pečení, chlazený kuře, uzenou plec, mletý maso, vysočinu, slovenský salám, godhaj, šunkový i polosuchý salám, sýr, kafe, langoše a navrch mražený květák. Já nechci policistům vůbec radit, ale to nebyl batoh, ale Hermionina kabelka z Harryho Pottera. Takhle kouzelnou kabelku si přeje úplně každá žena, když tam narvete opravdu úplně všechno. Takže poprosila bych potom tip na ten batoh, ten by se mohl ještě hodit. No a panům policistům gratulujeme k tomuhle masnému nebo mastnému úlovku. Další hity k tomu, tohle jsou Eva Farná a Mirai.

0: Tom Odell, Another Love. Posloucháte Hit Radio City. Prosím vás, dneska je ta extrémně tajná, nelegální akce, která se má konat primárně tady v Praze. Ano, tuningová akce, jo, údajně k nám míří tisíce tuningových nadšenců z celé Evropy, to jsme fakt moc nadšený, děkujeme moc. Z toho, co policie ví, co jsou schopni tihle blázni dělat třeba v zahraničí, tak to může způsobit komplikace samozřejmě i běžným řidičům, takže takhle. Jo, až skončíte v práci, klidně si domluvte, že půjdete dřív, běžte domů, jo, udělejte si pohodlí. No a budeme doufat, že policie bude konat, oni jsou na to připraveni, ačkoliv je to strašně tajná akce, tak o tom samozřejmě věděli dopředu. Tak držíme pěstičky a všem tuningovým nadšencům přejeme, aby to nepřehnali a případně, aby jim došly pohonné hmoty. It's raining, vám všem normálním přeju ty nejlepší hity a krásný pátek. Jerry Halliwell nebo Mark Ember už za chvilku.
1: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Máme příležitost, jdem se ukázat.
3: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
1: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková. Velkolepý. Natočím to.
4: No tak všechno velkolepě.
5: Všechno velkolepě.
1: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské hit rádio. Hit Radio City. Zlepši si náladu.

Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.

0: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Mark Embr dohrává v éteru Hit Radio City. Hezké dopoledne. A včera byla opět oslavená nádherná tradice tady v Praze. V legendárním podniku u Pinkasů se opět odehrála jedna z nejtvrdších výčepních soutěží světa. Spočívá to v tom vyběhnout 41 schodů stemného sklepa, no a přitom v rukou udržet 10 načepovaných hladinek plzeňského ležáku. No, docela náročná věc. Když to takhle kdysi, konkrétně v roce 1843, musel poprvé dělat pan Pinkas, asi to nebylo úplně ideální. Asi nebyl úplně nadšený, určitě ale netušil, že z toho bude takhle velká a úžasná událost. Mimochodem, dobře to dopadlo pro nás, jo, protože domácí půdu před evropskou konkurencí obhájil Čech, vyhrál to pan Petr Holec, takže velká gratulace, protože my jsme v pivě prostě jednička. Ať už v pití, nebo v nošení do schodů. Tak na zdraví a k tomu další hity právě teď. Činasky a stejně jako já.

rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Jedna barva. Druhá barva. A ještě jedna. Barevný podzim s Hit Rádiem. Zlepší si náladu.

0: Lady Gaga v éteru Hit Radio City, krásné stále ještě dopoledne. Za chvíli 12 hodin, to znamená, že už se blíží srdcovky a s nimi samozřejmě taky Jirka Pelnář, který se na vás moc těší, nenechte si to ujít, i dneska to bude pecka za peckou. Užijte si krásný zbytek pátku a samozřejmě skvělý víkend. Další hity za chvilku. Zastaví se Ray Dalton, Chumba Wamba nebo Nickelback, tak se mějte krásně, ahoj.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Kolona je na D1 směr Brno mezi 15. a 25. kilometrem. Zdržení hlásíte taky na Nuselském mostě při cestě do centra a ve Vilznově ulici u hlavního nádraží směrem od Florence. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
1: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré poledne. České zdravotnictví čekají v příštích letech změny. Chystaná reforma veřejného zdravotního pojištění má zlepšit dostupnost a kvalitu péče a zároveň posílit prevenci. Pokračuje mluvčí ministerstva zdravotnictví Hana Plačková.
7: Víceleté dohody mají zároveň umožnit nemocnicím, ambulancím i zdravotním pojišťovnám lépe plánovat a při financování více zohledňovat kvalitu, bezpečí a efektivitu péče. Za účast na preventivních prohlídkách a hrazených screeningzích vznikne nárok na odměnu 500 až 1500 korun.
2: Konkrétní podmínky pro získání odměny si přitom nastaví jednotlivé zdravotní pojišťovny. Vláda Andreje Babiše podle očekávání ustála hlasování o vyslovení nedůvěry. Pro svržení kabinetu ve sněmovně hlasovalo 83 přítomných opozičních poslanců. Pro pád vlády by bylo potřeba nejméně 101 hlasů. Debata o nedůvěře zabrala 3 jednací dny. Česko zažilo letní teploty i v první říjnový den. Nejtepleji bylo včera v Českých Budějovicích Rožnově, kde teploměr ukázal 26,1 stupně. Letní den, tedy alespoň 25 stupňů, zaznamenalo ještě dalších 10 stanic, většinou ve středních a jižních Čechách. A teď ještě něco z regionu. Praha stále nemá vybraný vhodný vánoční strom pro staroměstské náměstí. Firmě Tyco dorazila zhruba 50 typů na jehličnany, ani jeden ale nesplnil parametry, které jsou pro umístění v centru metropole potřeba. Návrhy na stromy je tak možné dál posílat, a to do 15. října. Vítěze čeká finanční odměna.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Páteční odpoledne má být v Praze skoro zatažené až zatažené, večer bude oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty kolem 19 stupňů.

Já vám přeju nádherné páteční poledne. Ten, řekněme, zkrácený pracovní týden má jen jednu nevýhodu, a to, že máme jen 4 srdcovky v tomto týdnu. Ano, už je tady 4. pracovní den, je tady pátek a tím pádem poslední srdcovky pro tento týden. Jak se máte dneska? Doufám, že všechno fajn, že všechno dobrý, že máte úsměv na rtech. Pokud ne, tak posloucháte správné rádio, protože my vám tu náladu určitě zlepšíme. Mám tady připraveno 5 legendárních hitů a ten 6. pak bude opět na vaše přání. Kam se vydáme hned na úvod? Půjdeme do roku 2000. V té době jeden slovenský zpěvák vydal nádherný album, jo? A tam se na něm jako podílelo tolik, ale tolik interpretů a umělců, jako třeba Anna K., Hanna Hegerová, Iva Bitová, David Koller, Robert Kodym, Vladimír Brabec a další a další. A jednou z těch písní, ve které například i Anna K. zpívá, no tak to je baroko. Kdy jste tohle slyšeli naposled? To nějaký pátek bude, co? No tak teď je jeden z nich, další pátek. Richard Miller a hosté. Baroko, srdcovka číslo 1 na Hit Rádiu.

0: daleko. A jsme se dostali hodně, hodně daleko do minulosti, až do samotného baraka. No, vracíme se zpátky. 12 hodin 8 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je krásný, že už teď mi začaly chodit zprávy na WhatsApp Hit Radio s číslem 777-937-777 a jako první zpráva úplně, tak mi přišla hned těsně po 12. hodině. Nazdár, tak pojď, nakopni to. Si říkám, sakra, tak to jsem si měl přečít dřív, to mi jako nevyšlo, tady tou první srdcovkou. No, nedá se nic dělat, jo.

5 na Hit Radio, posloucháte Srdcovky a neuvěříte, co se teď stalo. Normálně mi přišla zpráva od bývalého prvoligového fotbalisty Milana Petržely a píše, poslouchám v rádiu teď na cestě autem. Srdcovky jsou skvělý. Je to možný? Milan Petržela, frajer, co odehrál 537 zápasů, rekordman, nikdo neodehrál víc v první lize než on. Ten na druhém místě je skoro o 100 zápasů zádu. Dal 60 gólů, 4 tituly, teď poslouchá Srdcovky. Milane, ty jsi král, jako Michael Jackson, tak tohle je pro tebe.

0: Poznali jste ho? Gordon Matthew Thomas Sumner alias Sting. Dnešní oslavenec tady u nás na Hitrádiu a čtvrtá srdcovka pro páteční den.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Jo, Sting dneska slaví narozeniny. Na narozeninovém dortu bude mít teda docela slušný požár. 75 svíček. 75 let. Nádherná, fantastická hudební kariéra, spousta legendárních hitů. On je opravdu jako žijící legenda. Žijící legenda a upřímně řečeno, na baskytaristu to není vůbec špatný. Teď zdravím všechny baskytaristy i mý kamarády, ze kterých si děláme stále jako legraci. Tak vidíte, i baskytarista může být vidět a slyšet. Je 12 hodin 20 minut, já se tady dívám na WhatsApp Rádia s číslem 777-937-777. Píše mi Pavel, čau, tak s tím lunch meetem si zabil. Normálně jsem na něj dostal takovou chuť, že ho půjdu dneska hledat do obchodu a dám si ho tak po 30 letech k večeři. Doufám, že ho ještě prodávají. Pamatuju si, že jako dítě jsem ho měl často, máma ho i smažila na pánvi k bramborám. Tak díky moc za tuhle vzpomínku. Pavle, není vůbec zač, upřímně řečeno, mluvil jsem o lunch meetu a normálně si tu chuť jako vybavím taky, okamžitě. Na první dobrou, fakt bych si dal. Dáme si pátou srdcovku, to si taky určitě vybavíte, takhle hned podle prvních tónů. Co? Jdeme do Švédska, na Hitrádiu Cardigans a za chvíli srdcovka na vaše přání. Tak mějte pohodový pátek s Hitrádiem, s Jirkou Plnářem a s Cardigans.

0: Cardigans na Hitrádiu, pátá srdcovka.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: No, toto uteklo. 12.24, tohle byla poslední srdcovka pro dnešní den a zároveň i pro tento týden. A teď je otázkou, co si dáme jako srdcovku na přání, jo? Ten přídavek tady samozřejmě bude, šestá srdcovka nesmí chybět, ale to já už nerozhoduju. O tom já už nerozhoduju, pojďte se na chviličku i vy stát DJem Hitrádia, nebo DJkou samozřejmě, 777-937-777. Pojďme si dát nějakou píseň od kapely, interpreta, zpěvačky, co třeba jste měli ve svém pokojíčku na plakátu, nebo jste si vystřívali samolepky z bravíčka a tak podobně. Prostě něco, co vás vrátí do doby, kdy jste byli třeba na střední škole, nebo do puberty, jo? Napište mi, co byste dneska chtěli slyšet, co je srdcovka číslo jedna pro vás a já vám ji zahraju. Moc rád. Tady na Hitrádiu 777 937 777.

0: kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Šabuzy na Hit Rádiu ve 12 hodin 32 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je před námi páteční srdcovka na vaše přání. Dneska to opět bylo těžký a tak jsem začal počítat v jednotlivých zprávách, kolikrát se mi tady objeví jaká kapela nebo zpěvák nebo zpěvačka. A nevím, co se stalo, ale zrovna dneska to vyšlo na Offspring. Jakože nejčastější kapela, kterou já tady vidím na WhatsAppu Hit Rádia na čísle 777937777. Tak jsou opravdu Offspring, takže my se vydáme do 90. let. Píše si mimochodem, mimo jiné, Eva, Tomáš, Jirka, Honza, ten k tomu ještě přidává krásnou story. A to tady budu čistečko. Kamaráde, já na základce vyrůstal na Offspring, učil jsem se na prkně ve skateparku a nezapomenu, jak jsme tenkrát nosili s sebou jezevčíka. Závorka rádio. Jasně, vím, co je jezevčík. Do něj se dávali bušty. Závorka, velký tlustý baterky. Já jsem chtěl říct, že posloucháte srdcovky, já myslím, že všichni víme, co jsou baterky, bušty, ale v pohodě, díky za vysvětlení. No a na kazetě nám tam hrála Amerikána. Dodnes je to moje nejoblíbenější od Offspring, co kdy vydali, a obecně nejoblíbenější deska. S tím se dá souhlasit. 100%. Tak si dáme něco s Amerikány, ne? Na Amerikáně tam toho je strašně moc. Je tam samozřejmě Pretty Fly, pochopitelně. Co tam je dál? Why Don't You Get a Job? To je tam taky. To hrajeme ale často. Tak si pojďme dát něco, co se jenom tak nehraje, ne? Tohle je mimochodem číslo 5 na té desce. Pátý hit hned po Pretty Fly. Tohle vás nakopne v pátek. Tohle je něco, co potřebujeme slyšet v srdcovkách. Něco, co se prostě už jen tak nehraje. A proto je tady Hit Radio. Tak si to užijte. Offspring.

Poláč na Hit Rádiu. Život občas není fér a tak si váš každé maličkosti, co máš. O čem to ten Pokáč vlastně zpívá? Možná necháme až do středeční rolety dvojsmyslů, ale je tady ten malý kašpárek, vám může zahrát velké divadlo na Hit Rádiu a tak budu pokračovat dál s výběrem dalších skvělých hitů, i přesto, že srdcovky jsou pro dnešek opravdu u svého konce. Ale dáme si do 13. hodiny ještě Miles Smith, Green Day a nebudou chybit ani Disturbed. No a ve 13 hodin nejnovější zprávy. Další srdcovky zase v pondělí tady na Hit Rádiu ve 12 hodin. S vámi Jirka Pelnář, pokračujeme dál. A tak si jako říkám, že kdybyste chtěli mít už nějakou jistotu, co byste v pondělí chtěli slyšet, tak klidně i dál můžete psát vaše hudební tipy na 777-937-777 a nebo klidně v průběhu dne i mě na Instagram, normálně do zprávy, jsem tam jako Jirka Pelnář. Nestejte se, nebojte se, klidně mi to tam všechno sypte, ať na příští týden jsme připraveni a vyslyšíte přesně to, co

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: we can dance all night.
1: Víc z hudby toho mezi 12. a 13. na Hitrádiu už neuslyšíme. Ne, že by jsem nechtěl, ale čas, ten nás trápí. 12.59, za minutku jsou tu nejnovější zprávy. Ještě předtím aktuální doprava.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dlouhé zdržení čekejte při cestě z Prahy na Brno, kolona je na D1 mezi 13. a 25. kilometrem a zdržení hlásíte i na Pražském okruhu směrem od letiště na úrovni Jinočan a Ořechu. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Bylo 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Lidé dnes mají poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro volby do Senátu, pokud v nich letos nebudou moci hlasovat v místě bydliště. Žádost je třeba doručit obecnímu nebo v případě zahraničních Čechů zastupitelskému úřadu do 16 hodin. Osobně je možné na úřadě o průkaz požádat až do středy. Hnutí Naše Česko představilo návrh koncepčního řešení penzijního systému. Cílem je propojit penzijní reformu s vytvořením silného kapitálového trhu. Dobrovolnost systému zůstane, má ale aktivně pomáhat lidem udělat racionální a dlouhodobé rozhodnutí, uvedl k návrhu předseda hnutí Martin Kuba. Hokejisté Sparty porazili v předehrávaném utkání 7. kola extraligy České Budějovice 4-2 a na třetí pokus poprvé vyhráli v domácím prostředí. Jihočeský Motor zdolali v O2 aréně po 11. v řadě. Gólem a asistencí se na výhře podílel kapitán Filip Chlapík. A teď ještě něco z regionu. V úseku na Knížecí Smíchovské nádraží nepojedou tramvaje. Výluka začne kolem půlnoci a potrvá do neděle 18. října. Budou zavedeny náhradní autobusy X12 a X90 a také dočasné tramvajové linky 32 mezi Smíchovským nádražím a Slivencem a 40 mezi Smícháčem a Modřany.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Zítra bude v Praze jasno nebo skoro jasno, ráno a zpočátku dopoledne se místy objeví mlhy nebo nízká oblačnost, teploty do 23 stupňů.
4: Hit Radio. Jirka Pelnář, Hit Radio.
1: Páteční odpoledne pokračuje dál, 13 hodin 3 minuty. Po obědě zpátky v práci. Už se vám dneska nic nechce? Melete z posledního, jak se říká? Těšíte se domů a v pátek, takhle jako v práci, vám to přijde jako nekonečně dlouhý? Nebojte se, zvládnete to. Hele, v Tennessee teď jedna vězenkyně přežila 2 smrtící injekce, takže těch pár hodin v práci zvládnete taky. V pohodě, jo? Víkend před námi, o víkendu můžete vyrazit do lesa na houby, načerpat trochu kyslíku do žil. Kdyby náhodou jste na ty houby vyrazili, ale ne v Česku, že byste jeli, já nevím, třeba tady kousek někam zahraničí, ať už se bavíme o Slovensku, Rakousku, Německu. Můžete tam vlastně vůbec jít na houby? Dobrá otázka. Odpověď uslyšíte za chvíli. Teď si dáme zase něco, co vás dneska v té odpolední části dne trošku

One Republic na Hit Radio ve 13 hodin a 14 minut a to je chvíle, kdy jdeme spolu do lesa. Houbaření. Chodíte do lesa na houby? Je to vaš vášeň? Stejně, hele, jo, žijeme v roce 2026, moderní technologie vládne světu, AI radí se vším, auta jezdí sami, telefonujeme z hodinek, ale aby někdo vynalezl hledač hub, to ne, jo. A možná vlastně právě proto nás to tak baví, protože se to po staletí dělá pořád stejně a člověk si tak vlastně i od těch technologií odpočine. Musí vyrazit do toho lesa, vohnout se a hledat sám. Pak ale samozřejmě pořád jsme v 21. století, takže svý úlovky nafotí, natočí, sestříhá dílsko a pošle to na Facebook. Aby ostatní záviděli, to je jasný. Kdybyste náhodou v příhraničí zabloudili v lese až k našim sousedům, tak pozor. V Rakousku můžete houbařit v lese maximálně do 17 hodin. A z lesa si můžete odnést maximálně 2 kila hub na osobu. Víc ani ťuk. Jinak jsou tam pokuty, které jsou až v tisícovkách eur. Německo, to je vlastně skoro to samé, taky maximálně 2 kila, ale některé oblasti mají dokonce jenom půl kila na osobu, takže pozor. Zákaz houbaření je potom v chráněných oblastech, to je jasný, ale taky v oborách anebo v oplocenkách. Co se týká Polska, to vůbec nemá smysl chodit do lesa, tam už byli před váma, ale zase to všichni prodávají kolem silnic, takže tam jste jako v pohodě. No a na závěr ještě Slovensko, to je taky v klidu, tam můžete sbírat jako u nás tolik množství, kolik ideálně naštve všechny vaše sousedy. Na Slovensku je to jako u nás, jo, tam se taky nehoubaří, ale plení. Akorát teda pozor, v některých oblastech tak vám jiný houbař může váš košík zabavit a k němu se vezme ještě peněženku a hodinky, tak dávajte na to pozor. Sia, Kendrick Lamar, The Greatest, no a šťastný lov o víkendu.

0: Ale Farben na Hit Radio ve 13 hodin a 24 minut. Pánové, jestli jste někdy měli touhu, že byste si pořídili kilt, tedy prostě tu skotskou pánskou sukni, že jo? Tak dneska je ten den D. Není lepší den než právě dnes, 2. října, protože dneska je Mezinárodní den zvonů. A člověk, co nosí kilt, tak já říkám, to je takový jako živej chodící zvoneček. Víc. Jistou budíka to si nemusím, ta představivost hraje sama. Takže dneska je ten den, jo? A když už teda máme Mezinárodní den zvonů, tak vám přeju, aby už taky dneska jako zazvonilo na konec pracovní doby. Ono to přijde, nebojte se, přijde to. Za chviličku Eva Farna, Perpetuum Mobile a taky... Tady ta malá srdcovka. Huba Stang The Reason. Což je možná malá ochutnávka toho, co vám zahrajeme i dneska večer na Hit Radio Classic. Mezi 18. a 21. Tak buďte s náma.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
1: Hit.

0: Nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Eva Farna, Perpetuum mobile na Hitrádiu ve 13 hodin 37 minut. Když se Eva Farna narodila, tak Madoně už bylo 35 let. Takže byla o 2 roky starší, než je Eva teď. Těžký, co? Ztratili jste se v tom? Nevadí. My vám na Hitrádiu vždycky ukážeme cestu. I tou hudební historií. Dneska večer mezi 18. a 21. hodinou vás čeká doslova a do písmene 3 hodiny cestování časem a taková malá 3hodinovka hudebního dějepisu 80, 90 a milénium. Máte se na co těšit, protože je pátek, tak to bude trošičku v popovějším duchu. No a když už se bavíme o Madoně, tak pojďme si dát jeden z jejich největších hitů, který mimochodem nahrála v době, kdy Eva Farna ještě vůbec nebyla na světě. A i přesto, že to je vlastně jako taková jako poproková svižná věc, tak kdybyste si nikdy chtěli najít překlad toho textu, tak ono to je jako hodně vážný. Jo? Ona o tom vlastně... Ona v této písni tak nějak bilancuje nad několika tématy, jako je její katolická výchova, což pro ní asi muselo být extrémně náročný a možná i pro její rodiče. Ostatně i o tom je ta píseň, o jejím vztahu s jejím tátou, o odchodu její mamky a samozřejmě o velmi špatném manželství s hercem Sean Pennem. O tom je Like a Prayer. Hit, který si dáme právě teď jako takovou malou pozvánku na dnešní pořad Hit Radio Classic mezi 18. a 21. hodinou.

0: Blond a Two Friends, Sweet Caroline, hit, který se velmi často hraje na hokejových zápasech, hlavně teda na mezinárodních turnajích. Tak když jsme u toho mezinárodního hokeje, tak jedna aktualitka. Petr Bříza se prvním českým prezidentem Světové hokejové federace v historii nestane. V hlasování ho porazil Němec Franz Reindl, který na post kandidoval už před 4 lety. Jenom dodám, že ho porazil o pouhé 3 hlasy. Tak škoda, mohla se připisovat takováhle mezinárodní hokejová historie. Nedá se nic dělat, tak třeba příště. Za chviličku Lime Pain, taky Rita Ora, nebudou chybět ani Nickelback a Rockstar.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, za dvě minutky bude 14 hodin, před námi taky nejnovější zprávy, ještě předtím aktuální doprava, takže pokud jste za volantem, dobře poslouchejte, ať víte, jak se kde jezdí. My vám přejeme šťastnou cestu s Hit Radiem.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dlouhé zdržení zůstává na dálnici D1 ve směru na Brno, silný provoz je mezi Modleticemi a mostem Šmejkalka a na Pražském okruhu počítejte s kolonou od plzeňské D5 k Ořechu. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Vaření.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
5: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Je 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Poslanec Filip Turek zaslal ekologickému hnutí Duha omluvu, a to za svůj výrok, ve kterém organizaci spojil s úmrtími při povodních a za prohlášení, že se jedná o parazity, které je potřeba deratizovat. V omluvě zmínil, že se vyjádření nezakládala na pravdě a byla neoprávněným zásahem do pověsti hnutí Duha. Omluvu, o které rozhodl v září soud, zveřejnil spolek na webu. Voda v oblastech zásobovaných z vodojemu Odolena voda je znovu pitná. Opakované rozbory potvrdily její nezávadnost. V případě, že některá část domovních rozvodů nebyla delší dobu využívána, je doporučeno před použitím vody k pití a vaření nechat ji 5 až 10 minut odtékat. Pohřešovanou ženu z Frýdku Místku našla policie mrtvou. Tělo po bezmála měsíci pátrání objevili ve frýdeckém lese nedaleko skládky. Okolnosti úmrtí prověřují. Už dříve policisté uvedli, že matka dvou dětí nebyla před zmizením v dobrém psychickém stavu a snažila se vyhledat odbornou pomoc. Cizí zavinění smrti ale zatím nevyloučili. A teď ještě něco z regionu. Zítra se veřejnosti opět otevře slavná rezidence premiérů Kramářova vila na Hradčanech, a to naposledy v tomto roce. Komentované prohlídky proběhnou od 10 do 17 hodin. Zájemci si projdou reprezentativní interiéry, zahrady i terasy s výjimečnými výhledy na panorama Prahy. Vstup je zdarma.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Zítra naměříme na nejvýš 21 až 23 stupňů, bude jasno nebo skoro jasno, ráno a zpočátku dopoledne se místy objeví mlhy nebo nízká oblačnost.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Dvě hodiny odpoledne, přeju pohodový pátek domů, do práce a taky za volant. Kdyby náhodou jste narazili na nějakou černou kočku, tak jenom pozor, kdyby vám přiběhla přes silnici. Opravdu asi nosí smůlu, teď se o tom přesvědčila jedna paní. Takhle černé malé kotě jí přeběhlo přes cestu. Zůstalo stát u té silnice, tak paní zastavila, zžilalo se jí srdíčka, koťátko odchytla, jo, odvezla dokonce to koťátko na služebnu strážníkům. No a strážníci, když převzali kotě a udělali zápis, tak ještě se podívali do občanky té paní a zjistili, že paní je hledaná, protože neplatí výživný. Takže pro dobrotu na žebrotu, dávejte si pozor na dobrý skutky někdy.
2: Gimme, gimme.

0: Imagine Dragons na páteční odpoledne. Posloucháte Hit Radio, chviličku po druhé hodině.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Je tady pátek a také čas na náš pravidelný tradiční pořad Pravda nebo bullshit. V minulé hodině tak už jsem mluvil o houbaření a tak jsem začal hledat, co si tady jako myslí věci v různých statistikách a našel jsem zajímavou věc pro dnešní den, která se houbaření týká a zní.
1: Vědci
0: tvrdí, že 71% Čechů nepřestane sbírat v lese houby, i když už má dost. Jinými slovy, zhruba 7 Čechů z 10 jde vyplenit les a sbírá na množství, hlavně co nejvíc, i když se to potom doma vyhodí. Tak co si o tom myslíte? Je to vůbec možný? Děje se to u nás v Česku? To asi ani ne, to jsou jenom pomluvy. Myslíte si, že
1: vědci
0: mají pravdu, když je to pouhých 71%? 777-937-777. Dejte mi vědět, co si o tom myslíte. Je to reálné číslo? Mají vědci pravdu? Děláte to taky? A proč? Štve vás to? A proč? Pojďme si popovídat otevřeně bez obalu tady na Hit Radio, jako každé odpoledne ve dvě. 777-937-777.

0: Tones and I, taky tedy svým se k tomu hraje David Guetta. Skvělá kombinace na Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Je pátek 14:00 a tak si povídáme na další téma, kdy...
1: Vědci.
0: Vypočítali, že prý 71% Čechů chodí do lesa houbařit a nepřestanou se sběrem hub, i když mají úplně plný košíky, jo? Já jsem se ptal, jestli to číslo je reálný, co si o tom myslíte a jestli to taky tak děláte, nebo obecně, jaký na to na tom máte názor, jo? Tak třeba tady Lukáš píše, ahoj, přiznávám se, dělám to taky už od dětství. Dělala to tak babi s dědou, moji rodiče a už i moje děti. Je to závislost, přece tam tu houbu nenechám, když už jsem ji našel, ne? Je to zlozvyk. Zdraví Luky. Další zpráva, ahoj, já to dělám záměrně, protože se mi stane, že je potom půlka hub červivá a já bych neměla dost. Zdraví Pája. Jasně, to má nějaký ekologický důvod. Co hlasovky? Ty tady máme taky.
2: Ahoj, ahoj, ahoj. Takže ahoj. Já si myslím, že když něco zadarmo, tak znáš Čechy. Plný tašky, plný koše, plný kufry, jenom něco nejvíc toho donést domů. No, a pak co s tím dělají? No, Bůh ví, hele. Čau, Denko, měj se hezky, ahoj, ahoj.
0: Děkuju, Zdení, za zprávu. Další, hele, to si nemyslím, že takové číslo ne. Třeba těch 55% asi jo, ale já tam teda nespadám. Nikdy se neměl vrchovatý koš, abych se třeba do lesa vracel ještě jednou. Ale s tou českou hamižností, která u některých nemá hranic, možná vlastně bych se nakonec tomu číslu asi ani nedivil, no. Tak 71%, je to podle vás reálný? Mají
1: vědci
0: pravdu? Znají nás Čechy dokonale, anebo ne? Jo, teď mi tady přišla fotka. Ahoj, já bych s nimi souhlasila, když my se snažíme sbírat jen mladé a větší houby, prcky a staré už necháváme. Letos je houbaření nádhera a ty tady na to koukám. 1, 2, 3, 4 plný koše. Kolik máte členů rodiny? 38? Tak dejte vědět, co vy si o to myslíte. 71%, je to reálný. 777-937-777. No a když sbíráme i pro přátele, dáme si přátele.

0: Další velmi povedený duet Lady Gaga Bruno Mars ve 14 hodin 22 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tebe do finále rozhodnout, jestli
1: vědci
0: mají pravdu anebo ne. Tvrdí, že 71% Čechů, když jde do lesa na houby, tak prostě sbírá víc, než je potřeba. Asi takhle bych to zkrátil. Posledních pár zpráv tady mám od vás. Zdravím, tak tohle pravda je. Radši jim to doma schně, protože je to o lidech. Já znám jednu rodinu, 5-6 košů a pak to doma vyházeli a najednou svojí hamižností sebrali jedůvku a ta se jim pomstila. Bylo jim hodně špatně. Pak je tady spousta smajlíků u toho. Chápu. Další. Můj soused říká, ještě nevím, na co mi to bude, ale už teď mám málo. A tímhle bych to zavřel a troufnu si tvrdit, že když věci tvrdí, že to je 71%, tak pro dnešní den, na základě všech vašich zpráv, co jste posílali na 777-937-777, tak výsledek je takový, že
1: vědci
0: pravdu nemají. 71% je mimo realitu. Vypadá to tak na 86%.

0: goes.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun. Sportka od Olvinu.
5: Hit Radio.

0: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když se probudíte do mlhavého rána a víte, že i tak to bude skvělý den. Takhle zní podzim s námi. Hitrádio. Zlepši si náladu.

Na hit rádiu Pink a také její dcera, ano, tohle byl rodinný duet, velmi se podařil, je 14:33, ve světě se teda dějou jako neuvěřitelné věci, jo, třeba Velká Británie předčasně propustí tisíce vězňů, z čehož teda mají obavy, jakože i evropští sousedé, pochopitelně, no, u nás tady v Česku tak se zase řeší prostě jenom komunální volby, že jo, a je to tak na vesnici, kydá se prostě jenom hnuj a to je všechno, tak si říkám, pojďme na všechno na chviličku zapomenout. Pojďme si dát něco, co je fakt jako v pohodě. Pojďme si dát něco tady na Hit Radio, co vás vyloženě naloží do pohody. Abyste si užili taky ten pátek. Hele, 14:30. Za chvíli začne odpolední dopravní špička. To bude úplný peklo. Takže se domů zase vrátíte s pár šedinama navíc, s nějakou tou vrázkou. Tak pojďte se hodit do klidu a do zenu. A když zen, tak s dvěma z. Chaos z. Vodopády na Hit Radio.

0: Be Mine na Hit Rádiu. Za 5 minut bude 3:15. Já jsem Jirka Pelnář. Díky za to, že jste dneska poslouchali opět v čase 12:15. Budu se na vás těšit zase po víkendu v pondělí ve 12 hodin. Oblíbené srdcovky tady na Hit Rádiu. Na ně se těším tak moc, že si ještě do 15. hodiny dáme jedno velké srdce. Od skupiny Lucie, to stíháme určitě. Pak budou zprávy a od 15 hodin se na vás těší naše odpolední show. Tak dál zůstaňte s Hit Rádiem, mějte krásný víkend a v pondělí tady na Hit Rádiu. Zase naslyšenou.
1: Tíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio? Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
1: Kdo naspíval hit Lady Carnival?
2: Lady Gaga.
1: Je to český interpret, je to český interpret. Přišla nám parádní zpráva. Posluchačka píše, Lady Gaga, no to jsem umřela. Vyprskla jsem asi víc než Jasmin. Tak pojďme si ten legendární okamžik připomenout.
0: 2 vteřiny na odpověď.
1: Kdo naspíval hit Lady Carnival?
2: Lady Gaga.
1: Je to český interpret, je to český.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, ucpaná je Kbelská ulice od sjezdu z Cínovecké ke sjezdu na Novopatskou. S kolonou počítejte taky na jižní spojice od úrovně Spořilova směrem na Černý most. Na Nuselském mostě kolona směrem do centra, ve Vlznově ulici se popojíždí u hlavního nádraží směrem od Florence. Silný provoz je taky v Ječné. Na Pražském okruhu počítejte s kolonou od plzeňské D5 k Ořechu a dlouhé zdržení zůstává na D1 směr Brno. Silný provoz je mezi Modleticemi a mostem Šmejkalka. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.
3: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi,
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
0: On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City.
1: Bylo 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Dopravní podnik vyhlásil tender na stavbu stanice metra D Libuš. Cílem je stihnout stanici postavit do roku 2032 tak, aby mohla být součástí prvního spuštěného úseku nové linky z Pankráce. Stavba Dčka začala v roce 2022 úsekem mezi Pankrácí a Ryšánkou. Letos podnik zahájil výstavbu úseku z Ryšánky na Nové Dvory, který zahrnuje tunely až do Písnice. Potravina zasažená plísní patří celá do koše. Nestačí odkrojit jen viditelně postiženou část. Upozornil na to Státní zdravotní ústav. Tady je jeho mluvčí Štěpánka Čechová.
6: Plísně mohou znamenat i významné, často pouhým okem zcela neviditelné zdravotní riziko. Jejich působením mohou vznikat toxické i rakovinotvorné látky. Pokud jsme schopni plíseň sami odhalit, nikdy plesnivé potraviny nekonzumujme a rozhodně nestačí odstranit zasaženou část pokrmu.
1: Toxiny z plísně nezničí ani teplo. Čeští fotbalisté si před polednem naposledy zatrénovali v Praze před odletem do Španělska. Tam je zítra čeká třetí utkání Ligy národů. Na tréninku na hřišti v Edenu byl tým kompletní. Ještě dodám, že sobotní utkání proti Španělsku má výkop ve 20:45.
0: City Extra.
1: Praha 12 zve na otevření nového skateparku, který vznikl při ulici Generála Šišky. Slavnostní otevření má probíhat v těchto chvílích, po něm odstartuje Riders Show. Představí se rajdři na skateboardech, surfskatech, koloběžkách i BMX kolech. Od 16 do 18 hodin jsou na programu soutěže a doprovodný program. V noci nejnižší teploty kolem 9 stupňů, při déle trvajícím vyjasnění se ochladí až na 6. Zítra v Praze naměříme maximálně 21 až 23. Má být jasno nebo skoro jasno, ráno a zpočátku dopoledne se místy objeví mlhy nebo nízká oblačnost.
0: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12 z Anděla. A všem v Praze Dominik, Andrea a Vincent z odpolední show na Hit Radio City. Jsme zpátky.
7: A jsme tady opět, abychom vám svítili na cestu. 3 minuty po 3. hodině a svítíme ji na celý víkend před námi. Čau!
8: Ahoj! Vlastně... Mě už jste chyběli, ty jsi mi chyběl.
7: Fakt? Vy jste nám taky. A jsme vlastně 3, Dominik Šmauz. O těch plísních, jak to bylo, že máme odkrojit? Ne, nemáme. Ne.
9: No jako můžeš, ale stejně to můžeš celý jako vyhodit.
7: To je to zbytečný. To je do života rada.
8: A byli jste tým odkrojováci nebo jste vyhazovali?
7: No doteď jsem odkrajoval, takže vždycky skoupaliště.
9: Tak začni vyhazovat, prosím tě.
7: Jo, když jsem šel skoupaliště, tak jsem jako odkrál trošku, ale teď vím, že musím jedině se rozloučit s
0: vámi.
7: Ella Henderson, stříc další hoďce. Dneska se moc těšíme, warm up před víkendem. Ahoj, Praho!

0: 3 hodiny a 19 minut. Posloucháte Hit Radio City a my vám můžeme slíbit. Ve skvělých hitech budeme pokračovat. Ale čím skončíme, tím je politika pro dnešek. My neřešíme volební programy, komunálky a tak. I když jedna kampaň tady ještě je, a to v ulicích Prahy se povalujou vraky aut. Všimli jste si toho cestou do práce?
1: Já jsem to viděla na Instagramu, ale zatím jsem na ně osobně nikdy nenatrefila.
0: No ono totiž jde, a možná to znáte ze svého bydliště, o kampaň, samozřejmě řiďte jako zodpovědně, soustřeďte se na cestu a tak dále, ale jsou to sešrotovaný vraky aut, který tak volně jsou tady jako na místech v Praze pohozený. A já si říkám, to je k nerozeznání od takovej těch aut, co 2 roky stojí na jednom místě, klidně na modrý a nikdo je nemůže odtáhnout.
1: Jako tato kampaň jede u nás na Letné už poměrně dlouho, nesklízí moc úspěchu, ale přála bych si, kdyby ty vraky mohl někdo odtáhnout, protože my tam bojujeme za každý parkovací flek.
0: Máte to ve svém bydlišti podobně, u svého bydliště, protože jeden starosta z okrajové části, nesouhlasím se vším, co udělal, ale tohle bylo chytrý, tyhle vraky vždycky v noci zaháčil za auto pár let zpátky, jo. A odtáhl je na vozovku. Prej mimozemšťani, říkal. A potom policie může zasáhnout a sešrotovat ty auta.
1: To jsou celkem kruté metody.
0: No, tak on měl krutej lifestyle, jestli víte, ke komu mířím. Zdravíme do Řeporí.
1: Na hrubý pytel, hrubá záplata.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: 39,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Je tady půl čtvrtá a hezký pátek, Praho.
1: Tohle byl Andrej Sebastián.
2: Znělo mi to povědomně.
0: Takhle. Originální verzi, jak zní jenom s kytarou a v trenkách na gauči, znáš jenom ty.
2: Znám jenom já.
0: Co s vámi dělá taková myšlenka nad Sebastiánem, když sedí na gauči a má trenky a hraje tuhle písničku?
2: No, tak já odhazuju mikinu pomaličku.
0: Já myslím, že nejsi sama, v autě je horko co najednou. No ale míříme trošku o desetiletí dál k někomu, kdo má dneska narozeniny. Sting!
2: Ne, a kolik?
0: 75 let.
2: 75 let a pořád takovej kus.
0: A někdo nahoře si se mnou musí hrát, protože představte si, já jsem Stinga celoživotně vůbec neposlouchal, nic mi neříkal, máš to podobně, máte to podobně?
2: No, je takovej náročnější podle mě, není to hnedka na první dobrou. Musíš se k němu dozrát stejně jako zraje Sting.
0: Jako Seba taky zraje?
2: Myslím si, že ten taky jako nebude špatný v 75.
0: No ale zraje asi i můj hudební vkus, protože Sting je můj nejoblíbenější zpěvák poslední měsíc. A teď zjistím, tady mluvím v rádiu, že má 75.
2: Takže je to tvoje taková mužská platonická láska?
0: Vzhledem k tomu, co jsem ti prozradil, vím, kam míříš.
2: A proto, můžeme to otevřít? Můžeme otevřít tuto konverzaci z backstage?
0: Jo, protože tady není Vinca, takže nejdřív to, přátelé, hodíme na něj.
2: Hodíme to na něj. Vlastně to celé vymyslel on.
0: Jo, on tady není a doufám, že nás slyší. On mi totiž říkal, Vincent Navrátil, že existují muži, kteří mají tak silnou energii, že i když jste heterosexuál, tak by vás dokázali zlomit.
2: Jako představte si, že třeba vášnivý polibek.
0: Tím to může začít, klidně. A řekl mi seznam.
2: Myslíš, že by šel i dál?
0: Nevím.
2: Zrovna, tady... jako přizná se, že se Stingem by šel.
0: No právě on Stinga nikdy nezmiňoval. On tam má na tom seznamu, já vám řeknu jeho seznam, jo. Má tam Breda Pitta, George Clooneyho.
2: Ne, že o to vykecáte.
0: Ne, už to je jenom mezi náma dneska při pátku. Má tam jako George Clooneyho.
2: Breda Pitta, viděl jsi ho v tom novém filmu? Já nechápu,
0: nebudu
2: že
0: na to koukat.
2: On může být čím dál tím hezčí, to je fenomenální. Ten film je teda obrovsky smutný.
0: No a já si myslel, že Vince, jakože musí tam mít pár procentíček toho, že tíhne jako na jich.
2: Jo? Ale to má prý v sobě každý kluk, každý chlapec, muž, všichni to v sobě mají, že jako něčím to už pramení z dávných dob, jo. Že prostě jakoby to zalíbení k mužům tam v lehkém procentu je u každého z vás.
0: Je to, děkujeme, že to je dáno biologicky.
2: Jste v tom všichni stejně.
0: Já jsem mu tenkrát ale říkal, stejně jako většina z vás chlapáků si říkal, že jsem to nedokázal přijmout, já se znám nemám, já jsem chlapák.
2: Hele, ježiš, no tak bych mu dal hudlana, a co má vejt?
0: Jako před tím měsícem já mu volám. Slyšel jsem Stinga, celý živák, pustil jsem si to na velký obrazovce. Kámo, mám prvního chlapa na seznamu. Je to silnější než já.
2: A já ti rozumím.
0: Domů se omlouvám, Alexi, táta je pořád tvůj vzor. Hodně štěstí.
2: Všechno nejlepší, Stingu.
0: Já si odskočím zatím, jo?

0: když jsme u té mužské energie. Andrejko, a vy dámy, co Damiano David?
1: Damiano David, tak může být, veď takhle při pátku, hodíš si bočkem, jako příjemný sting, příjemnější?
0: A bavíme se o hudbě. Posloucháte i Radio City, 15 hodin 41 minut. Hele, dneska je den, když se tady tak díváme z toho kanclu, a vy jste taky možná ještě v práci, tak jsem si řekl, že to bude dobrý říct. Dneska je den hospodářských zvířat.
1: Mm-hmm. Co to přesně znamená v tvém pojetí? Proč nám to říkáš?
0: No, že jsme ještě tady tak zavřený hezky, jako zvířátka, ale máme naštěstí tyhle chytrý věcičky, jo? Mm-hmm. Funguje to, takže jsme ve spojení. To v zoo nemají třeba.
1: To je pravda, tím se lišíme. No. Od takového pavilonu opic.
0: Přesně tak. Ale jinak moc ne. Jde mi o to, že pro vás mám tip na výlet za hospodářskými zvířaty, abych to přemostil jinak. Byli jste někdy někdo v čokoládovně Rodas? Možná si říkáte, proč čokoládovna? Oni tam dělají všechno. Mají tam zvířátka, mají tam, a je to kousek od Prahy, svíčky, mídla, no a hospodářský zvířátka, který můžete krmit.
1: Tak to zní jako báječný program pro rodiny s dětmi.
0: No a právě vy si koupíte za 20 mlíčko? A to, když krmíte nějaký telátko malý, nebo prasátko mu dáváte tam...
1: Takže ty si můžeš i jakoby pomazlit, pochovat, osahat ty heboučký stvoření.
0: Prosím, já se už uvidíte o víkendu Andreu Bezděkovou v Rodasu, kousek od Prahy. Nachází se to přesně, tady mám adresu.
1: Já se teda počím ještě nějaké malé dítě, ať to není tak nápadný.
0: Jo, ale nemazli, až si vezmeš Alexe, nemazli se s těma zvířatama.

0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
1: Dominik a Vincent ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit

0: skoro čistý? Na to, že to zpívala Andrejka? To... Hezké odpoledne přejeme. 15 hodin 52 minut.
1: Přátelé, já potřebuju nutně mluvit o jednom tématu. Domča tady na mě kouká, nerozumí mi, ale Zendaya byla v Praze a nechápu, proč jste mi to zatajili. Natáčela tady dvouminutový reklamní spot pro jednu švýcarskou značku. Vypadá tam fantasticky.
0: Takhle starší ročníky, jak se to píše? Zendaya?
1: Zendaya?
0: Najděte si to a víte, o kom se bavíme.
1: Extrémně mě to baví. Baví mě ona. Víš, jak jsi říkal, že máte s Vincentem nějaký seznam, tak já jsem si tady jeden seznam taky rozepsala. Navíc jí je 30 let, takže bychom mohli být kámošky.
0: Jasně.
1: Takže až se bude zase vracet do Prahy, tak je potřeba se postarat o to, aby jsme se na tom kafíčku tentokrát sešli.
0: Takhle, počkat, teď si řekla zásadní věc.
1: Já jí toho musím tolik říct.
0: Ty máš na seznamu, kdo se naladil na nás až teď, ty máš na seznamu, že by si s ní klidně něco jako to.
1: Klidně bych s ní něco natočila.
0: No a víc třeba věcí? Já si představuju ty dva seznamy. Představte si i vy, Andrejku Bezděkovou, se Zendayou v obětí v jedné posteli a nás, Vincentem, jak von cucá.
1: Ty jsi nás hnedka hodil do posteli. Já bych s ní klidně běhala jenom po tom Strahově a skákala po střechách.
0: A tak proč se cucáme s Georgem Clooneym, s Vincentem tady? Bo, Liquido, narkotik. Koukáte na tu Zendayu?
1: Zendayu, dvě minutky, dejte si to.
0: Fakt je ta krásná.
1: Je tam nádherná.
0: Zde ještě nebyla v Orlové.
1: A i to oblečení ujde.
0: Ona je z Ostravy, jo, je.

0: je to tekutý. Liquido na Hit Radio City. Já vím, míříte z práce, možná jste si to dneska okrouhli v práci, o něco dřív jste skončili, opatrně, na cestách bude plno, ještě že máme šmauze.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, ve Kbelské ulici, kolona od Cínovecké až ke sjezdu do Novopatské. Na jižní spojce jsou teď kolony v obou směrech, při cestě směrem na Černý most se zdržíte od úrovně Spořilova, ve směru na Barandňáky je kolona od úrovně Krče, na Nuselském mostě zdržení do centra, ve Vilznově ulici u hlavního nádraží směrem na D1, v Radlické se popojíždí od metra Radlická směrem na Smíchov, kolona je taky v Bělohorské před odbočkou do Kukulovy směrem od centra. V Patočkově se zdržíte před městským okruhem ve směru od Bělohorské. Na Pražském okruhu počítejte s kolonou mezi D5 a Ořechem a na D1 ve směru na Brno zůstává silný provoz mezi Modleticemi a Mirošovicemi. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
5: 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Mezi zastávkami na Knížecí a Smíchovské nádraží přes 2 týdny nepojedou tramvaje. Obousměrná výluka začne kolem půlnoci a potrvá do neděle 18. října. Budou zavedeny náhradní autobusy X12 a X90 a také dočasné tramvajové linky 32 mezi Smíchovským nádražím a Slivencem a 40 mezi Smícháčem a Modřany. Voda v oblastech zásobovaných z vodojemu Odolena voda je znovu pitná. Opakované rozbory potvrdily její nezávadnost. Z hlediska obsahu olova splňuje stanovené limity. Je tak vhodná k běžnému užívání, včetně pití a přípravy pokrmů. V případě, že některá část domovních rozvodů nebyla delší dobu využívána, se nicméně doporučuje nechat vodu odtékat po dobu 5 až 10 minut. A pojďme na tenis. Linda Nosková, Karolína Muchová, Sára Bejlek i Nikola Bartuňková postoupili na turnaji v Pekingu do 3. kola. Ve 2. kole naopak skončila Linda Fruvirtová.
3: City Extra.
5: Chcete-li vzít někam děti v neděli po obědě, tak divadlo Kalich má na programu muzikál pro celou rodinu Mauglí. Příběh o chlapci z džungle vtipně převyprávěla Gábina Osvaldová, hudbu zařídil Ondřej Soukup a zrežírovalo vyhlášené duo Skutr. Představení začíná pozítří v Kalichu ve 13.30 a připravena je i autogramiáda. Sobotu v Praze doprovodí jasná nebo skoro jasná obloha, ráno a zpočátku dopoledne se mají místy objevit mlhy nebo nízká oblačnost, teploty do 23 stupňů.
3: V Česku je spousta metropolí, jen jedna má ale metro. Ty ostatní mají jenom pole. Odpolední show Hit Radio City je tady. Dominik, Vincent a Andrea.
6: Svítíme vám na cestu a i tím životem další hoďku, ahoj.
7: A i těma hitama, ahoj. A
6: těma svítíme vlastně, to jsou naše halogeny namířený na vás. Přátelé, kdyby tady byl Vincent, tak vás pozdraví a já přesně vím, co by řekl, takže jako by tady byl. Dominiku, ty jsi neřekl, že o tobě bude muzikál? A já, počkej, jaký muzikál? Ano, jak Šmauz říkal, v Kalichu. A já, jaký, co? Mauglí. Jako by tady byl.
7: Posíláme pozdrav i Provenciho.
6: Já mám muzikál.
3: Hit Radio City.
6: Jo, to je Tarzan, ty dva pletu.
7: To už je ten dospělej.
6: Po mutaci, YouTube, hit na další hodinu a taky, léto ještě neskončilo, Sofian, meš.

0: že je říjen. Sofian Mežmeš pro starší generaci. Ta jo, taky to znám, takže už se mezi vás počítám. Schellinger. No, každopádně, mám takový dilema. Hele, kdyby se vás někdo zeptal, když se řekne žena roku, co nebo kdo se vám jako první vybaví?
1: Kolik máme A4-ek? Na to, aby jsme to popsali.
0: Máš takový seznam?
1: Jo, jdeme konkrétní jména?
0: Hele, no záleží na vás. Napadly tě jména anebo emoce někdo v okolí? Povídejte vy i.
1: Asi nějakou charakteristiku nebo počin, za který by si žena tento titul zasloužila. Ale kolikrát to jsou podle mě takové drobnosti. Třeba žena, která jde za svým šéfem a řekne si o předání v práci.
0: Takhle na příběhu jsi to jako ukázala. Na situaci. No, já se vás neptám jen tak, protože já už druhý rok usednu v porotě ankety žena roku. Jasně, počkejte, já vím. A já se neptám vlastně ale na to, co odpovědět. Já jsem tu odpověď měl hned, jenom to musí být do 250 znaků, takže taky jsem to rozsáhle popisoval.
1: A podělíš se.
0: Mám tady tu odpověď.
1: Pojď se obnažit trošku.
0: Znova?
1: Už jsme obnažili Vincenta.
0: Ježíš, já jim to odpovídal do mailu. Zatím řeknu naše číslo. 777 937 777. Ještě jednou zopakuju otázku. Mě by zajímal totiž váš pohled.

0: Zahrajeme si.
1: Andrejka, Dominik a jeden z vás. Ten, kdo je nejvíc nepoužitelný, co pro vás máme?
0: Máme pro vás dva lístky na koncert Briana Adamse.
1: Taky 10 otázek, na který ale v rekordním čase musíte odpovědět blbě.
0: Úplně... Ježiš, fuj!
1: Ale ani jednou, dvakrát fuj stejný, každá odpověď musí být jiná. Pište na 777-937-777, jsem nepoužitelný, což při pátku většina z nás, ale my si vyberem a někomu brnknem. Půjdem na to?
0: Tak jo, za chvilku se slyšíme.
2: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
3: Máme příležitost, hele, jdem se ukázat.
4: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
2: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
5: Velkolepý.
2: Natočím to.
5: No tak všechno velkolepě.
6: Všechno velkolepě.
2: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské Hit Radio. Hit Radio City. Zlepši si náladu. Hit Radio. Hit Radio.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: My tady hledáme ženy roku, přitom je máme rovnou před nosem. 16 hodin a 5. A půl přesně, pátý.
1: Nepoužitelný. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Madonna dohrála, jedna legenda, Andrejka přede mnou, no a na telefonu Kačka, ahoj.
2: Ahoj, Kačí.
3: Ahoj.
0: Už se slyšíme.
2: Uf.
0: Prosím tě, žena roku jsi ty, protože jsi v práci pořád ještě, děláš administrativu?
3: Ano.
0: A jak to jde dneska?
2: A takže jsi odskočila ses do nějaký místnosti, zavolala se nám?
3: Jo, já jsem na home office, takže dobrý, a odbyla půl, takže akorát vypínám počítač.
0: Ale nás ne, počkej.
2: S náma si to pojď ještě užít.
3: Jasný.
2: Potřebujeme dneska od tebe kvalitní výkon.
0: Dva lístky.
2: A pak už jenom odpočinek. To je poslední kvalitní výkon, který dneska budeme od tebe potřebovat.
3: Výborně, jsem tak na to.
0: My, vzhledem k tomu, že jsi na home office, nevíme, jak dorazí manžel, jo, co bude pokračovat a jaký výkony bude žádat, ale teď 10 otázek a na všechny musíš odpovědět špatně. Je to všechno jasný?
3: Ano.
0: Tak já ještě musím nachystat stopky, protože tady je spousta žen roku, ale já jsem si nenachystal stopky.
2: Dobře, my ti taky dopřejeme nějaký tvůj čas, Domi.
0: Je pátek. Děkuju za váš čas.
2: No.
0: A teď ty musíš mít nejkratší čas. Jde o to, aby si odpověděla, řeknu ti to na rovinu, za méně než 33 sekund. To je rekord totiž. Jdeme na to.
2: Tak jo.
0: 3, 2, 1, teď.
2: Jaké zvíře je pražský primátor?
3: Jaké co?
2: Zvíře.
0: Tak stop, moje moment.
2: On nám do toho Domča vstoupil. Zaševelo.
0: Vždycky jsem začínal já a já jsem, aha, já to nechám na vás.
2: Ne,
0: dneska.
2: Tak pojď, dej si první ty.
0: To už je soutěž. Víte co, já si skočím na záchod. Já se nebudu v pátek stresovat.
2: Co se to ten pátek děje?
0: No já vím, je pátek, tak to nemá odpověď. Pátek je odpověď. Tady máme stopky. Já si dám prášky na ADHD, dám vynulovat, spustit za 3, 2, 1, teď!
2: Jaké zvíře je pražský primátor?
3: Kočka.
0: Zaštěkej jako malý jezevčík.
2: Kolik je 1x1?
3: 10.
0: Jakou barvu má žloutek?
3: Zelenou.
2: Jak se jmenuješ křestním jménem?
3: Monika.
0: Která řeka teče pod Karlovým mostem?
3: Die.
2: Zabroukej hit inzerát.
0: Jak dělá sanitka, když spěchá?
2: Kdo napsal Babičku?
3: Karel Havlíček Borovský.
0: Kolik nohou má zdravá slepice?
3: 50.
2: Jak jsme si vedli, já jsem sama napnutá.
0: Já bych tomu nechal čas.
2: Necháme to dozrát.
0: Bohužel ten čas, i kdybych třeba odebral nějaký zaševeleníčko, jo, že jsme něco mohli udělat lépe, 2 vteřiny, kdybych odebral.
2: Tak jsme na kolik?
0: 35.
2: 35, ale to, ale Kačí, to vůbec není špatný, jako pojďme si říct.
0: Ale lístky za to nejsou. Tak.
2: Ale bohužel lístky nejsou.
3: Nevadí.
2: Já chci jenom, abys měla za sebe dneska dobrý pocit.
3: To mám, to je, vůbec mám radost, že jste mě zavolali, takže už to je úspěch, paráda, děkuju.
0: Jako tak?
2: Navíc jsme si dneska dali prodlouženou jízdu, to se tady obvykle nestává.
0: A my jste ještě jednou.
2: Nic, příště se může stát, že si tě pozveme k sobě do vysílání. Vincent teďka občas odpadne.
0: No, i ve studiu.
3: Ráda, kdykoliv zavolejte.
0: Ale pojď si, já jen mám rád věci na rovinu, že nám to nepoložíš a neřekneš si, oni mi to posrali, oni mi to po tento, jo, to blbě četli, jsme v pohodě.
3: Ne, to vůbec, vy jste to četli parádně, jenom jak člověk je spíš orientovaný na ty správné odpovědi, tak to chvíli trvá, než se to přehodí, takže...
2: Je pravda, že dneska už jsme byli všichni trochu na chatě, s nohama nahoru. S teplou bábovkou v ruce.
0: To si dopřej.
2: Pojďme v tom pokračovat. Měj se krásně, užij si zbytek víkendu.
3: Taky, děkuju, vy taky.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
0: Tak jestli chce někdo dorazit, když se bude cítit nepoužitelný, příští týden jsme
2: tu zas. Máme tady pro vás flag.
1: Nepoužitelní z Hit Rádia City.
0: No a pondělní vítězce s časem 33 vteřin 10 setin gratulujem, posíláme lupeny na Briana Adamse. Tohle není on, Blur, jak jinak.

0: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Dominik a Vincent ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hitra.

0: Za 10 minut je tady pátá. Královna Beyoncé. Další žena roku. I se svými dvořany. Coldplay na Hit Radio City.
1: No přátelé, není to tak dávno, co u rakouských hranic zabloudili tarantule.
0: Ale kam šli?
1: Zabloudili, tam objevili je, byly viděny, něco jako černý panter někde tamhle na Smíchově, ale nakonec to byla jenom kuna.
0: Ano, ale pořád ještě jsme si nedali žádné látky zakázané.
1: Ale to nevíš, co se děje? Objevilo tentokrát. Tentokrát totiž u nás byly viděny exotické superklíšťata. Jsou pětkrát tak větší, co obyčejný česká klíšťata.
0: A vypadají jako Oldřich Kaiser?
1: Ten má ale jenom dvě nohy.
0: Takže pozor na klíšťata.
1: Pozor na klíšťata, můžou vás pronásledovat až několik metrů.
0: Otočte se za sebou. Možná za vámi jede.
1: Možná vás sledují.
0: To jsou benga, v pohodě.

0: Zdraví vás páteční provoz Hit Radio City. Zprávy i zprávaře máme.
1: Už jsem tu.
0: Ježiši, to je 10 metrů ani ne vedle. Dominik Šmaus, ale před zprávama ještě mrkneme na cesty opatrně.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, zdržení hlásíte na dálnici D8 ve směru na Prahu od 5. kilometru. Ve Kbelské ulici zůstává kolona od sjezdu z Cínovecké po Novopatskou. Na jižní spojce začíná na úrovni Spořilova kolona ve směru na Černý most, poté pokračuje přes Štěrboholskou spojku a Pražský okruh ke sjezdu na Hradeckou D11. Na magistrále zdržení na tradičních místech, tedy na Nuseláku do centra a u hlavního nádraží směrem od Florence. Na Pražské okruhu kolona od dálnice D5 k Ořechu a na D1 je dlouhá kolona ve směru na Brno, zdržení je mezi Modliticemi a mostem Šmejkalka. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio City.
1: Bude 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Praha 9 spustila online lékařskou pohotovost zdarma. Občané městské části ji mohou využít prostřednictvím aplikace MediApp. Praktika nebo pediatra je možné kontaktovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. A to formou hovoru, chatu nebo videohovoru. Počet konzultací není omezen. Zítra se veřejnosti opět otevře slavná rezidence premiérů Kramářova vila na Hradčanech. A to naposledy v tomto roce. Komentované prohlídky proběhnou od 10 do 17 hodin. Zájemci si projdou reprezentativní interiéry, zahrady i terasy s výjimečnými výhledy na panorama Prahy. Vstup je zdarma. Volební kampaně se v mnohem podobají. Rozdíly ve způsobech oslovování voličů i v tématech se podle odborníků zmenšují, pokračuje politolog Jan Kubáček.
2: Fascinuje mě, jak se metody oslovování, jak se témata neskutečně sjednotila, zprůměrovala a jak je těžké najít mezi nimi rozdíl. Proto jsem přesvědčen, že o to více bude nastupovat význam toho lídra či té kandidátky dámy na starostku, na primátorku.
1: Podle Kubáčka tak může být právě osobnost kandidáta tím hlavním, podle čeho voliči jednotlivé nabídky rozliší. České hokejistky utrpěly na turnaji Eurohockey Tour v Lahti nejvyšší porážku se Švédskem v historii. Prohrály 0-5. Ve druhém utkání neskórovali stejně jako ve středu proti Finsku, kterému podlehli 0-2. Turnaj Češky zakončí zítra, kdy je čeká souboj se Švýcarskem. V noci nejnižší teploty kolem 9 stupňů, při déle trvajícím vyjasnění se ochladí až na 6. Zítra v Praze naměříme maximálně 21 až 23, má být jasno nebo skoro jasno. Ráno a zpočátku dopoledne se místy objeví mlhy nebo nízká oblačnost.
0: Práce končí, život začíná. Jdeme na to Praho. Odpolední show Hit Rádia City s Dominikem Vršanským, Vincentem Navrátilem a Andreou Bezděkovou.
3: Krásný pátek a stále ještě odpoledne přejeme, uděláme si docházku. Andrea Bezděková je tady.
4: Zde.
3: Dominik Šmau stále ještě.
5: Zde.
3: Pořádku. Dominik Vršanský se také hlásí a hlavně vy všichni, než bychom to projeli, trvá to dlouho, ale dvě věci ještě chceme probrat v následujících 20 minutách. Co to je?
4: Já bych chtěla probrat kapry.
3: A já kouř.
4: Tak to se máte na co těšit.
0: Hit Radio City.
3: Ale vy u toho budete, já to nějak tak cítím. Gigi D'Agostino, ty se bereš teda kapry.
4: Já si beru kapry, 100%.
3: Tak já dlouhej kouř, buďte u toho.

0: a LPčko dohrálo. 17 hodin 9 minut. Kamarádi, posloucháte Hit Radio City, Andrejka a Dominik vás zdraví, ale zatímco jste včera spinkali, policie u nás, ne ve studiu ani doma, policie u nás provedla největší zásah proti syntetickým drogám. Oni zabavili 3 tuny konopí a 100 000 jointů. Tenhle zásah v hodnotě 330 milionů korun totálně vyčistí regály večerek automatu. Možná jste si toho všimli, mysleli, že to jsou žvíkačky a ono ne?
1: Ale co teď s tím, veď? Je to celkem...
0: Jak se toho zbavit, myslíš?
1: Slušná kupa.
0: No, máme i čísla. 36 kamionů naložených drogami. Zapálit to nejde. Jde?
1: Všichni bychom se sice náramně bavili, ale úplně se to nehodí.
0: Takhle ten kouř by byl jako výbuch sopky. Myslím, pravou. Zrušili by lety.
1: Takže kam to zakopem?
0: Myslíš pod zem?
1: Asi bych to zakopala, no.
0: Takhle. Určitě ne v areálu Dolních Vítkovic. Tam je hodně festiáků. Oni to vykopou a víme, jak to bude probíhat.
1: Je pravda, že tam je těch pirátů požehnaně. Že mají na to čuch.
0: Jestli zase nepřijedu Linkin Park, nevím, kdo to skonzumuje, ale jak se domáknem, kde to je schovaný.
1: Nic tak do mrazáku, tam to na chvilku přežije.
0: Nebo to je ten šechovický poklad.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Haló! Takhle nějak křičel. Tomáš Klus, 17 hodin, 16 minut. Jsi připravena mluvit o kaprech?
2: Máme dobrou zprávu pro kapry, podstatně horší zprávu pro nás.
1: Aj.
2: Je to tak, za šupináče si na Vánoce letos připlatíme. Kvůli velkým vedrům a suchu jsou totiž malé ryby a není jich tolik, jako v jiných letech. Někde se dokonce vůbec výlovy dělat nebudou. Což ale vlastně se dá nahradit.
1: No vždycky.
2: Takhle. Dá se to nahradit.
1: Prsty už jsme rybám usekali, ty už jsou všechny u nás v mrazáku, proto mají ploutve.
2: Ty už jsou připravení, pak tady je taky vinná klobáska.
1: Máš ráda, co je vaše vlastně vánoční jídlo? Protože ten kapr, koho z nás se dneska týká, vždycky jednoho člověka v rodině, kvůli kterému se to kupuje.
2: Chceme takhle skipnout úplně podzim?
1: Za chvilku je to tady, ty nemáš dárky, nebo co, vy nemáte nakoupeno?
2: Ani jeden ještě.
1: Ten kapr tam čeká u nás ve vaně.
2: A vy se ani trochu nestydíte?
1: Ani jeden.
2: Ani jeden.
1: Ani čuk, nic tam není.

0: Váš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
3: V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
2: Sportka od Olvinu.
4: Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když se probudíte do mlhavého rána a víte, že i tak to bude skvělý den. Takhle zní podzim s námi. Hitrádio. Zlepši si náladu.

0: Cestou posloucháte Hit Radio City a dost bylo filozofování, jdeme s tím za váma. Tohle chcete slyšet. Za námi hity jako například Temper City, ale teď důležitý filozofický témata. Jdeme s tím ven?
1: No pojď, je to trošku ošemetné.
0: Pánové, poslouchejte, tohle je vážný. Každá druhá ženská...
1: Počkej, jen si představ ten pár, který spolu vyráží na dovolenou. Na tu víkendovou chatu.
0: Teď jedou.
1: Pán řídí, paní sedí vedle na sedačce.
0: No, oni nás slyší, už to zesílili rádio dokonce.
1: Myslím si, že vám vkládáme teďka do auta zajímavé téma.
0: Každá druhá ženská má prý v záloze druhého chlapa. Jistí se tak pro případ, že by jejich současný vztah zkrachoval. Většinou je to nějaký dlouholetý kamarád, který se tak jako kolem nachomítá.
1: Já úplně vidím, jako jsme vypustili bombu v autě.
0: A víš, co je nejlepší? Necháme to vyset ve vzduchu.
1: Necháme to doutnat. Teď no, poraďte se s tím.
0: Nemusí ta konverzace odehrávat v rádiu? Je v tom autě.

0: Pěkně nachlezené Rosé a Bruno Mars na Hit Radio City. Za chvilku 6:45. S vámi Dominik, taky Andrejka.
1: Přátelé, ve Vodňanech se nám rozmohl takový nešvar. Začaly nám čipovat popelnice. Aha. Systém funguje jednoduše. Vůz nádobu vezme, čtečka pípne čip a váha okamžitě pošle data do centrály. Město přesně vidí, kdo vyhazuje tuny směsi a kdo poctivě šlape petky.
0: Jo, takhle, jakože to, jo, bioodpad rozdělí, černý popelnice,
1: přesně merčí, kdo je ten záporák a kdo ten kladěz, který třídí.
0: Tak to by bylo super, tu apku propojit s chytrýma hodinkama a přišlo by potom závěrečný zúčtování za rok, kde budeš mít jasný text, zaplať tolik a tolik, příště míň pici, víc salátu kam.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Dominik a Vincent ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Od

0: myslím, že jste připraveni, že jste to zvládli. Za chvilku šestá a Dominik i Andrejka vycházejí stejně jako vy vstříc tomu víkendu.
1: Co tě čeká, Domi?
0: Pracovní, ale já se těším víc za víc. Já jsem za to vděčnější a vděčnější za tu práci i za každý den tady s tebou.
1: Ježiš, to je krásný. Není nic lepšího, než dělat práci, kterou člověk miluje. Doufám, že to takhle máte i vy a opouštíte vaše práce s láskou.
0: Takhle, pokud máte v ruce bednu, v tom naskládaný věci.
1: A v ní whisky.
0: Kterou jste zbalili šéfovi, protože já vyrazil.
1: Nic si z toho nedělejte.
0: Bude lepší práce.
1: Bude zábavnější.
0: A když tak máte víc času nás poslouchat, to je taky dobře. Čau.
1: Ahoj.
2: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí na jižní spojce kolona od Krče k Barandiáku. Silný provoz hlásíte také od Záběhlic přes Štěrboholskou spojku a Pražský okruh až na dálnici D11 a na D1 zdržení mezi Modleticemi a Mirošovicemi. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo.
3: iPhone 17.
4: Laserové projektory.
3: Sluchátka Apple Beats.
4: A stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
3: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: I'm Ariana Grande.
9: It's Hozier.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobrý podvečer. Poslanec Filip Turek zaslal ekologickému hnutí Duha omluvu, a to za výrok, ve kterém organizaci spojil s úmrtími při povodních a za prohlášení, že se jedná o parazity, které je potřeba deratizovat. V omluvě zmínil, že se vyjádření nezakládala na pravdě a byla neoprávněným zásahem do pověsti organizace. Hnutí omluvu, o které v září rozhodl Pražský městský soud, zveřejnilo na webu. Pohřešovanou 38-letou ženu z Frýdku Místku našla policie mrtvou. Tělo po bezmála měsíci pátrání objevili včera večer ve Frýdeckém lese. Dneska totožnost potvrdili testy DNA. Okolnosti úmrtí policisté dál prověřují. Byla nařízena pitva. Potravina zasažená plísní patří celá do koše. Nestačí odkrojit jen viditelně postiženou část. Upozornil na to Státní zdravotní ústav. Tady je jeho mluvčí Štěpánka Čechová.
10: Plísně mohou znamenat i významné, často pouhým okem zcela neviditelné zdravotní riziko. Jejich působením mohou vznikat toxické i rakovinotvorné látky. Pokud jsme schopni plíseň sami odhalit, nikdy plesnivé potraviny nekonzumujme a rozhodně nestačí odstranit zasaženou část pokrmu.
2: Toxiny z plísní nezničí ani teplo. A pojďme na tenis. Linda Nosková, Karolína Muchová, Sára Bejlek i Nikola Bartuňková postoupili na turnaji v Pekingu do třetího kola. Ve druhém kole naopak skončila Linda Fruvirtová.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Sobota přinese většinou jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Ráno se zejména v severozápadní polovině Čech místy objeví mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne se budou rozpouštět. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, v tisíci metrech na horách většinou kolem 16.
11: Krásný dobrý večer s vámi už Lea, 2 minutky po 18. Nejlepší hity, 80, 90, milénium. To najdete tady u nás až do 21. hodiny, tady budeme společně. Tak startujeme právě teď. Hezký dobrý večer.

hezký dobrý večer. Máme pátek 2.10. pár minutek po 18. hodině s vámi Lea. Tak mi napište, kdo posloucháte právě teď, odkud posloucháte, co děláte, jak se máte na 777-937-777 a mezi nás přichází muž, který dokázal zpívat, tančit, ještě u toho dokonce vypadal dobře, jako by gravitace byla jen doporučení. Michael Jackson, král popu, král bílých ponožek, mistr tanečních pohybů a taky člověk, díky kterému se pojem moonwalk dostal do slovníku i lidem, kteří vlastně nikdy nebyli na měsíci, že jo, co si budem. Takže prosím vás, připravte si taneční boty nebo aspoň bílé ponožky na hladkou podlahu, protože Michael Jackson právě přichází.

minuty po 18. Lucie Bílá, její útěk, tak já doufám, že vy dneska nikam neutíkáte, maximálně na koncert Lunetiku. Pokud tam někdo z vás jde, tak si to užijte. My samozřejmě pokračujeme dál v muzice 80. 90. až po milénium. Tak co takhle Alphaville nebo Metafix a taky dorazí Alanis Morissette.

Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Metafix Big City Live, Hit Radio Classic s vámi, 7:03, hezký dobrý večer. Chodí nám spousty zpráv, odkud nás posloucháte, někdo z vás pracuje má noční šichtu, většinou na benzínových pumpách nebo někde ve skladech, tak kamarádi, my vám k tomu budeme hrát, ať vám ta práce jde hezky od ruky, ať vám to dobře a rychle uteče, protože teď přijde typicky taneční, takovej páteční song. Bokem doprava, bokem doleva. Doleva? Fakt jsem řekla doleva. Doleva. Samba de Janeiro.

in the USA. Doufám, že se máte krásně podle toho, co píšete ano. A my pokračujeme dál. Dneska se téměř celá Česká republika chystá na legendární kapelu. Lunatic. Jo, jo, dneska bude asi velký mejdan, ale my u nás Eteru budeme hrát ne boyband, ale girlband. Black Milk, zavzpomínáme na Helenku Zeťovou, Terka Kendlová, Terka Černochová, sedmkrát za chvilku z Eteru a před nima ještě Eminem.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Hit Radio. Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

pátek večer, Hit Radio Classic, s vámi taky Lea. Doufám, že se máte parádně, že si užíváte už ten nastávající víkend, že už máte padla v práci. My vám do 21. budeme hrát to nejlepší z 80. 90. až po milénium. A jinak tomu nebude ani teď, protože zabrouzdáme k našim slovenským sousedům a dáme si Richarda Millera právě teď. Tak buďte u toho s námi. Hezký večer.

0: 2. října, pátek večer, pár minutek po 19. hodině, s vámi Lea, hezký dobrý večer. My budeme v muzice pokračovat dál, za chvilku třeba Belinda Carlisle, kdo jí nemiloval, jako by nebyl. Já jí zbožňovala, každopádně do toho ještě třeba Ultrana, to je taky Cezars a spousta další skvělé muziky, tak ať už děláte cokoliv, díky, že nás posloucháte.
1: Hit Radio City. Hit Radio.

29,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

A teď trošku přitvrdíme, tedy alespoň vizuálně, jo? Jaký máte někdy pocit, že v rádiu už dneska zaznělo úplně všechno? Tak bacha, přichází totiž švédská skupina Army of Lovers, kapela, která dokázala spojit pop, disco, tak trošku extravagantní kostýmy a tolik třpitu, že by se za něj nemusela stydět ani vánoční výloha, který nás za chviličku budou potkávat úplně všude. Tak si je

0: Jedeme dál, nezastavujeme pátek večer, díky, že jste s námi. Dáme si devadesátky, protože vy je zbožňujete, milujete, my je pro vás rádi hrajeme. Tak co takhle To Unlimited, anebo Whitney Houston, I wanna dance with somebody. Jo, dáme si, tak jo. A kdo se dneska večer chystáte na Lunetiky od 8 hodin do O2 Univerza, tak si to užijte, protože prostě to je nesmrtelný. Nejlepší český boyband, tak se společně vrátíme třeba do minulosti. Nejen devadesátkama tady u nás, 80kama a hitama až po milénium, které vám servírujeme do 21. hodiny, ale i vy dneska s těma Lunetikama. Tak si to užijte a jdeme zase hrát. Za chviličku Atomic Kitten, to je taky doplní. Buďte s námi.
1: Hit Radio City. Hit Radio. Hit Radio.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Nejlepší hity 80. 90. až po milénium, to vám servíruju do 21. hodiny. Mějte krásný večer a buďte s námi. Pokračujeme.

Linkin Park za námi a my teď tak trošku zvolníme, protože před námi je jedna z mých nejoblíbenějších písní a interpretů, Phil Collins a jeho Another Day in Paradise. Píseň, která zní na první poslech jako taková pohodová osmdesátková balada, ale její téma, to je mnohem, mnohem vážnější. Připomíná totiž, že zatímco pro někoho je obyčejný den samozřejmostí, pro jiného může být boj od střechu na hlavou. Takže na chviličku žádný starosti, pohodička, relax, žádné přepínání stanic, protože tu nejlepší už máte naladěnou. Jenom Phil Collins a hudba, která vám má co říct. Tak jdeme do ráje.

Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Rádio Zóna lásky. Na našem webu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Jedeme dál. Teď už žádné takové to pomalé ploužení, ale přichází Robin S. a její Show Me Love. Jeden z takových těch songů, u kterých se nohy začnou hýbat dřív, než nám mozek stihne dát jakési povolení. 90ky, pořádná dávka houseu, refrén, který se vám může usadit v hlavě, klidně třeba až do zítřka, že jo, známe takové ty hity, které si zpíváme pořád dokola. Takže jestli jste doteď jen poslouchali, teď už můžete trošku přidat, trošku víc, zpívat, tančit, hýbat se, prostě dělejte to, co máte rádi. Tak já vám to posílám právě teď.

0: Přátelé, kamarádi, za chvilku 21. hodina a bohužel náš společný čas pomalu, ale jistě vypršel. Každopádně dneska spolu usínáme, dobrou noc, ale zítra v 7 hodin ráno tady na značkách bude narozeninová ruleta a máme pro vás velké překvápko a taky spousta hudby, dobré nálady, pozitivní energie. Tak, jak to znáte, tak se na vás budu zítra těšit a teď už pa, pa, pa.
1: Hit Radio City.

0: Hit Radio City.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: srdcovky Hitrádia. Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.